0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Rezort spravedlnosti prověřuje možný nelegální lobbing u ministra Juchelky. Čína přidala na sankční seznam českou firmu a sobota bude slunečná, naměříme až 29 stupňů. Od mikrofonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb. Jejíž představitelé se údajně sešli opakovaně s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou. A to v době, kdy ještě nebyli zapsáni v registru lobbystů. V něm musí být povinně zapsáni lobbysté od loňského 1. července. Rezort spravedlnosti podle mluvčího Vladimíra Řepky Unii prověřuje kvůli podezření z nelegálního lobbingu. Informoval o tom web iRozhlas.cz. Předseda Unie Viktor Kubát odmítl porušení zákona. Důvěra v českou ekonomiku v červenci meziměsíčně mírně stoupla, oznámil to Český statistický úřad. Naopak u spotřebitelů důvěra klesla. Může za to i situace na trhu s palivy, jak řekl Frekvenci 1 hlavní analytik firmy Citfin Miroslav Novák.
2: Spotřebitelé vidí hůře hospodářskou situaci i finanční situaci v následujících 12 měsících. Ochota pořizovat velké nákupy se však v červenci mírně zvýšila. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé jsou citliví na vývoj cen pohonných hmot, tak lze očekávat, že v srpnu dojde k dalšímu poklesu spotřebitelské důvěry, a to za předpokladu, že ceny na čerpacích stanicích dále porostou.
1: Důvěra podnikatelů v ekonomiku se v červenci zvýšila ve všech sledovaných odvětvích, nejvíc ve stavebnictví. Čína přidala na svůj exportní sankční seznam dalších 14 subjektů z Evropské unie v reakci na sankce spojené s Ruskem. Podle informací agentury AFP je mezi nimi i česká firma Tatra Trucks. Ta vyrábí těžké nákladní vojenské a speciální automobily. 19-letá tenistka Tereza Valentová porazila na turnaji WTA v Praze obhájkyni titulu Marii Bouskovou 2-6, 6-4, 7-6 a postoupila do semifinále. Páteční utkání na štvanici proti nasazené jedničce vyhrála za 2 hodiny a 44 minut. V sobotním boji o finále narazí na Ukrajinku Dariu Snigurovou.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů, na horách naměříme teploty kolem 21 stupňů, povane slabý proměnlivý, během dne většinou mírný jižní až jihozápadní vítr. Ze zpráv je to vše, naslyšenou za hodinu.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Hrajte o víc jak 50 tisíc korun.
0: 50 tisíc korun.
1: To je aktuální jackpot posledního slova na Frekvenci 1.
0: Třikrát denně máte možnost hádat poslední slovo.
2: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Rodina.
4: Destinace.
3: Mapa.
1: Uhodněte poslední slovo.
0: A berte jackpot přes 50 tisíc.
1: 50 tisíc korun.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Mám tě rád, i když děláme chybí. Život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budeme povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Soud rozhodl o předběžném opatření kvůli údajnému násilí ze strany poslance Foldyny. Mladíkovi za výrobu nahého snímku přes AI hrozí vězení. A sobota bude slunečná, naměříme až 29 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Okresní soud v Děčíně rozhodl o předběžném opatření kvůli údajnému domácímu násilí ze strany poslance Jaroslava Foldyny z SPD. Mluvčí soudu Michaela Janoušová to v pátek potvrdila, neřekla ale, jak soud rozhodl. Foldyna České tiskové kanceláři řekl, že soud předběžné opatření prodloužil pravděpodobně na měsíc. O něj požádala soud poslancova manželka. Policie před 2 týdny Foldynu vykázala na 14 dní z domu v Děčíně, ve kterém s manželkou žije. Poslanec opakovaně prohlašuje, že se cítí nevinný. Smyslem předběžného opatření soudu je poskytnout rychlou ochranu oběti domácího násilí. Pardubičtí kriminalisté řeší případ mladíka, který podle policie pomocí umělé inteligence upravil fotografii své známé a vytvořil z ní falešný nahý snímek. Obrázek následně rozeslal dalším lidem. Jde letos o 6. podobný případ v kraji. Zneužití identity k výrobě a šíření pornografie pomocí AI je přitom trestný čin a hrozí za něj až 5 let vězení, uvedla v tiskové zprávě policejní mluvčí Iveta Kopecká. Šéf opoziční ODS Martin Kupka vyzval ministryni financí Alenu Schillerovou a premiéra Andreje Babiše, aby upustili od jmenování Lašáka do čela letiště Praha a zveřejnili dokumenty k výběrovému řízení. Řekl to v pátek na tiskové konferenci.
2: Jakým způsobem se Radomíru Lašákovi podařilo získat jejich přízeň, zda s ním o tom jednali, jak probíhalo výběrové řízení, vyzývám ho k tomu, aby předložil jasně dal na stůl, jak jmenování a složení výběrové komise, tak průběh toho samotného výběrového řízení. Znovu upozorňuji, že na tom samotném výběrovém řízení je několik extrémně problematických bodů.
1: 5 odborových organizací vyhlásilo v úterý do odvolání stávkovou pohotovost, a to kvůli obavám o další směřování letiště, které kromě prohlášení premiéra o prodeji akcií pramení taky z výběru Lašáka do vedení. Na návrat nejvyšší fotbalové soutěže do Brna se připravují jihomoravští policisté i brněnští strážníci. První zkouškou bude sobotní utkání zbrojovky proti AC Sparta Praha, na které budou dohlížet 10 státních a městských policistů. Jak jejich mluvčí informovali v tiskových zprávách, prvoligovou příslušnost bude v Brně hájit kromě zbrojovky i Artis Brno.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu čekáme jasnou až polojasnou oblohu. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů. Na horách naměříme teploty kolem 21. Povane slabý proměnlivý, během dne většinou mírný jižní až jeho západní vítr. Ze zpráv je to vše. Naslyšenou opět za hodinu.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Rezort spravedlnosti prověřuje možný nelegální lobbying u ministra Juchelky. Čína přidala na sankční seznam českou firmu a sobota bude slunečná, naměříme až 29 stupňů. Od mikrofonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb. Jejíž představitelé se údajně sešli opakovaně s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou. A to v době, kdy ještě nebyli zapsáni v registru lobbystů. V něm musí být povinně zapsáni lobbysté od loňského 1. července. Rezort spravedlnosti podle mluvčího Vladimíra Řepky Unii prověřuje kvůli podezření z nelegálního lobbingu. Informoval o tom web iRozhlas.cz. Předseda Unie Viktor Kubát odmítl porušení zákona. Důvěra v českou ekonomiku v červenci meziměsíčně mírně stoupla. Oznámil to Český statistický úřad. Naopak u spotřebitelů důvěra klesla. Může za to i situace na trhu s palivy, jak řekl Frekvenci 1 hlavní analytik firmy Citfin Miroslav Novák.
2: Spotřebitelé vidí hůře hospodářskou situaci i finanční situaci v následujících 12 měsících. Ochota pořizovat velké nákupy se však v červenci mírně zvýšila. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé jsou citliví na vývoj cen pohonných hmot, tak lze očekávat, že v srpnu dojde k dalšímu poklesu spotřebitelské důvěry, a to za předpokladu, že ceny na čerpacích stanicích dále porostou.
1: Důvěra podnikatelů v ekonomiku se v červenci zvýšila ve všech sledovaných odvětvích, nejvíc ve stavebnictví. Čína přidala na svůj exportní sankční seznam dalších 14 subjektů z Evropské unie v reakci na sankce spojené s Ruskem. Podle informací agentury AFP je mezi nimi i česká firma Tatra Trucks. Ta vyrábí těžké nákladní vojenské a speciální automobily. 19-letá tenistka Tereza Valentová porazila na turnaji WTA v Praze obhájkyni titulu Marii Bouskovou 2-6, 6-4, 7-6 a postoupila do semifinále. Páteční utkání na štvanici proti nasazené jedničce vyhrála za 2 hodiny a 44 minut. V sobotním boji o finále narazí na Ukrajinku Dariu Snigurovou.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů, na horách naměříme teploty kolem 21 stupňů, povane slabý proměnlivý, během dne většinou mírný jižní až jihozápadní vítr. Ze zpráv je to vše, naslyšenou za hodinu.

kvůli co, co neznám. Jsou jako lopet, nehledáme východ. A tak jsme se ztratili, lidi na nás koukají.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Soud rozhodl o předběžném opatření kvůli údajnému násilí ze strany poslance Foldyny. Mladíkovi za výrobu nahého snímku přes AI hrozí vězení. A sobota bude slunečná. Naměříme až 29 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Okresní soud v Děčíně rozhodl o předběžném opatření kvůli údajnému domácímu násilí ze strany poslance Jaroslava Foldyny z SPD. Mluvčí soudu Michaela Janoušová to v pátek potvrdila, neřekla ale, jak soud rozhodl. Foldyna České tiskové kanceláři řekl, že soud předběžné opatření prodloužil pravděpodobně na měsíc. O něj požádala soud poslancova manželka. Policie před 2 týdny Foldynu vykázala na 14 dní z domu v Děčíně, ve kterém s manželkou žije. Poslanec opakovaně prohlašuje, že se cítí nevinný. Smyslem předběžného opatření soudu je poskytnout rychlou ochranu oběti domácího násilí. Pardubičtí kriminalisté řeší případ mladíka, který podle policie pomocí umělé inteligence upravil fotografii své známé a vytvořil z ní falešný nahý snímek. Obrázek následně rozeslal dalším lidem. Jde letos o 6. podobný případ v kraji. Zneužití identity k výrobě a šíření pornografie pomocí AI je přitom trestný čin a hrozí za něj až 5 let vězení, uvedla v tiskové zprávě policejní mluvčí Iveta Kopecká. Šéf opoziční ODS Martin Kupka vyzval ministryni financí Alenu Schillerovou a premiéra Andreje Babiše, aby upustili od jmenování Lašáka do čela letiště Praha a zveřejnili dokumenty k výběrovému řízení. Řekl to v pátek na tiskové konferenci.
2: Jakým způsobem se Radomíru Lašákovi podařilo získat jejich přízeň, zda s ním o tom jednali, jak probíhalo výběrové řízení, vyzývám ho k tomu, aby předložil, jasně dal na stůl, jak jmenování a složení výběrové komise, tak průběh toho samotného výběrového řízení. Znovu upozorňuji, že na tom samotném výběrovém řízení je několik extrémně problematických bodů.
1: 5 odborových organizací vyhlásilo v úterý do odvolání stávkovou pohotovost, a to kvůli obavám o další směřování letiště, které kromě prohlášení premiéra o prodeji akcií pramení taky z výběru Lašáka do vedení. Na návrat nejvyšší fotbalové soutěže do Brna se připravují jihomoravští policisté i brněnští strážníci. První zkouškou bude sobotní utkání zbrojovky proti AC Sparta Praha, na které budou dohlížet desítky státních a městských policistů. Jak jejich mluvčí informovali v tiskových zprávách, prvoligovou příslušnost bude v Brně hájit kromě zbrojovky i Artis Brno.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu čekáme jasnou až polojasnou oblohu. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů. Na horách naměříme teploty kolem 21. Povane slabý proměnlivý, během dne většinou mírný jižní až jihozápadní vítr. Ze zpráv je to vše. Naslyšenou opět za hodinu.

0: dáš mi.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Hrajte o víc jak 50 tisíc korun.
1: 50 tisíc korun.
2: To je aktuální jackpot posledního slova na Frekvenci 1.
1: Třikrát denně máte možnost hádat poslední slovo.
3: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to
4: rodina,
5: destinace,
4: mapa.
2: Uhodněte poslední slovo.
1: A berte jackpot přes 50 tisíc.
2: 50 tisíc korun.

0: Vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí, co...
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A pak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je to tak, první ranní sobotní zprávy, čili víkendové vám na Frekvenci 1 přináší Lucie Šmídová. Vám všem příjemný poslech a hezkou sobotu.
2: Dobré ráno, vyhořelou budovu ve Zlíně musí odstranit do prosince. Dopravci v Německu varují, na silnicích je nejvíc aut z celého roku. Bude slunečno a teploty u 29. Majitel vyhořelé a z části zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína musí celou stavbu odstranit do letošního 15. prosince. Zdraví a život ohrožující části stavby musí odstranit do 6 týdnů. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu. Německo prožívá jeden z dopravně nejvíce vytížených víkendů roku. V letoviscích se mění turnusy rekreantů a v části Německa se chýlí ke konci letní prázdniny. Dopravu navíc komplikuje řada stavebních omezení na dálnicích a klíčových silnicích, varují německé autokluby. Na železnici ve východních Čechách se chystá zásadní investice. Směr z Hradce Králové bude mít dvoukolejný provoz.
3: Z dvoukolejnění trati mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí a modernizaci za téměř 8 miliard korun připravuje Správa železnic. Zakázka má být vypsána ještě do konce července. Samotné budování pak začne v únoru příštího roku. Díky novému projektu se počítá se zvýšením traťové rychlosti na 160 km v hodině. Vzniknou i nová nástupiště. Zatím akci ale brzdí nevyřešená dědická řízení, vztahující se k některým potřebným pozemkům. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: Na návrat nejvyšší fotbalové soutěže do Brna se připravují jihomoravští policisté i brněnští strážníci. První zkouškou bude dnešní utkání zbrojovky proti AC Sparta Praha, na které budou dohlížet desítky státních a městských policistů. Utkání má výkop ve 20 hodin.
0: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: A máme před sebou horký den, i když to teď po ránu nevypadá, teploty se pohybují kolem 15 stupňů. Přes den bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty vystoupají na 24 až 29 stupňů.
4: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: Provoz je teď slabý, jen na D1. Pozor na porouchané auto na 77. kilometru za sjezdem na Koberovice. A to ve směru Praha-Brno. Tak opatrně a pohodovou cestu. A příjemné vstávání s Frekvencí 1 a Petrem Wagnerem.
5: Ano, příjemné vstávání vám všem, je víkend. Víte co? Dejte si jednoduše kafe.
2: Ano. Dlouhá sobota.
5: Dejte si kafe. Já si myslím, že to vám rozhodně pomůže a určitě vám pomůže taky nejenom na nohy, ale i taky, aby vám cesta příjemně utíkala, pak když někam jedete, nebo jste v práci, tak aby vám to taky příjemně utíkalo i k tomu kafíčku ranní muzika Emilia, Bruno Mars, anebo právě teď Kristýna na Frekvenci 1 a Hore Hroní. Příjemný poslech, hezkou sobotu.
2: Krásné.

0: 6 hodin 14 minut, a to úplně přesně. Tohle je Rádio Frekvence 1 a tohle je také sobotní víkendové ráno na Frekvenci 1. Pohodový den vám všem přeje Petr Wagner, hlavně krásné ráno. Vzhledem k tomu, že nás podle meteorologů čeká moc hezký slunečný den, tak si ho pojďme užít od časných ranních hodin, trošičku ho vylepšit a zároveň se navnadit na tu dnešní víkendovou sobotu třeba tou nejlepší muzikou, kterou tady pro vás máme 24/7. Jednak Marek Ztracený, ta bývá ti sluší, Shakira, DJ Rascal anebo John Sekara, Just Another Day. A to není všechno, to je jenom ochutnávka z playlistu následujících minut. Zmínil jsem taky před malou chvíli i to sobotní počasí, tak se mu podrobně pojďme mrknout na zoubek krátce před 6:30, co nám předpovídají meteorologové a hlavně jak vysoké teploty nebo jak nízké. No a ještě se třeba v této hodince víkendového rána dozvíte, že nepravidelný spánkový režim je sice běžný u nás všech workoholiků, kromě generace Z, ale kardiologové varují, že tenhle ten návyk může vážně poškozovat a neprozradím, co samozřejmě souvisí to se zdravím, hlavně jak jsem tomuhle tomu závažnému problému, který s tím souvisí, vyvarovat, to vám prozradím za pár minut. Tak držte vlnu a hezkou sobotu s Frekvencí 1.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: 6 hodin, 29 minut, Rádio Frekvence 1, krásné víkendové ráno vám všem. Tak co, už zhůru, někde na cestách, nebo naopak v práci? Ptám se na to proto, že nepravidelný spánkový režim je sice běžný u nás pracantů, ale kardiologové varují, že tenhle ten návyk může totiž vážně poškozovat nejenom celkově zdraví, ale hlavně srdce. Co pro to všechno udělat? Jednoduchý návod, který radí osvědčené hlavy a meteorologové, kardiologové, tak to vám prozradím už za malou chvíli. Zmínil jsem meteorologii, je jasné, že před námi je taky informace o počasí, jaká bude ta předposlední sobota v prázdninovém měsíci červenci. Vlastně úplně jednoduše řečeno, jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia. Co dalšího nového? Jsou tady krátké zprávy o půl sedmé, Lucie.
1: Dobré ráno, Volker Türk zůstane vysokým komisařem OSN pro lidská práva. Rozhodlo o tom valné shromáždění. Kvůli rozsáhlým požárům na jihozápadě Francie a ve středu Španělska úřady evakuovaly přes 200 tisíc lidí. Desítky hasičů utrpěly zranění. Dvě české tenistky dnes budou usilovat o postup do finále turnaje WTA na pražské Štvanici. Na kurt se dnes postaví Barbora Krejčíková a po ní také Tereza Valentová.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Dnes se můžete zdržet v omezení na D5 mezi 16. a 15. kilometrem za Berounem. Je zavřený levý pruh směrem na Prahu. Až do 10 hodin tu budou pracovat silničáři. Zatím je ale provoz slabý a kolona se netvoří. Pohodovou

6 hodin, k tomu 40 minut, krásné ráno s frekvencí 1 vám všem. Tak co, jak jste se vyspali? Jeden večer jdete spát v 11 hodin, další večer třeba zase pro změnu v 1 hodinu ráno. Možná sledujete nějaký nový zajímavý seriál dlouho do noci, možná dokončujete zase naopak nějakou práci, nebo si jen chcete dopřát chvíli pro sebe. No a mluvím o tom v souvislosti s tím, že nepravidelný spánkový režim je sice u nás workoholiku asi běžný, ale kardiologové varují, že tenhle ten návyk může vážně poškozovat vaše srdce. Když nespíte pravidelně a vydatně, vaše tělo přichází o důležitý čas na noční regeneraci. To zase vede ke zvýšené hladině stresových hormonů, jako je třeba kortizol, vyššímu krevnímu tlaku během spánku a větší pravděpodobnosti rozvoje zánětu v organismu, tedy faktorům, které prý zatěžují hlavně to srdce a cévy. Takže víte co, dáme si muziku a půjdeme se ještě chvilku dotáhnout. Co říkáte, za chvilku Sam Feld, Eva Max anebo Jana Kirchner na Frekvenci 1.

0: tohle je další porce muziky, která na vás čeká, ale až po 7. hodině, jasně, Jelen a Magdaléna. Kromě české muziky taky vzpomínka na Phila Collinsa a ještě partičku kolem něj, která si říkala Genesis. A nebo z novějšího ranku třeba Luis Capaldi. Jasně, krásná romantická muzika, bude toho mnohem víc, těšte se, ale až po 7. za malou chvíli.
1: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
2: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Další víkendové sobotní zprávy s datem 25. července přináší na Frekvenci 1 Lucie Šmídová. Vám všem hezkou sobotu.
3: Dobré ráno. Češi kvůli požárům ve Španělsku a Francii zatím pomoc nechtějí. Kanoistka Kneblová je mistryní světa ve slalomu. Teploty se pohybují kolem 10 stupňů. Odpoledne ale bude téměř 30. Čeští diplomaté zatím neřešili žádnou žádost Čechů kvůli současným rozsáhlým požárům ve Španělsku a Francii. V cestovatelském systému Drost je nyní ve Francii 251 turistů z Česka, ve Španělsku přes 1000 cestovatelů. V obou zemích dostali Češi zprávu o stavu nouze. Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu národní stav nouze. S plameny bojuje i Francie. Na jihozápadě Francie a ve středu Španělska už úřad tady evakuovali přes 200 tisíc lidí. Policie prověřuje případ dítěte, které o víkendu utrpělo na Trutnovsku smrtelné zranění po pádu ze stožáru vysokého napětí. Policisté zjišťují, jestli někdo nese za neštěstí odpovědnost. Nikoho zatím v případu neobvinili. O případu informoval server iDnes.cz. Uvedl, že šlo o 3letého chlapce. To ale policie nepotvrdila. Silničáři dnes pro veřejnost otevřeli nový dálniční úsek u Vysokého Mýta. Lidé ho mohou vyzkoušet pěšky i na kole.
4: Den otevřené dálnice původně ředitelství silnic a dálnic zrušilo, ale nakonec jeho odvolání odvolalo a veřejnost pozvalo. Na nové spojnici D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem tak dnes lidé mohou 6-kilometrový úsek projít pěšky, projet na kole, bruslích nebo na koloběžce a připravený i doprovodný program. Samotné zprovoznění pro řidiče je plánováno na 24. srpna. Tunel Homoles ale kvůli náročným geologickým podmínkám otevře až příští léto. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Kanoistka Tereza Kneblová se stala mistryní světa ve slalomu. Vyhrála na závodu v Oklahoma City a má první individuální medaili z velké seniorské akce. Na šampionátu se po čtvrtečním triumfu kajakáře Jakuba Krejčího postarala o druhé české zlato. Bronzem přispěl do medailové sbírky české výpravy kanoista Lukáš Kratochvíl.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Máme celkem chladné ráno, z Chebu hlásí 7 stupňů, chladno je ale všude, většinou měříme 11 až 13 stupňů. Přes den bude horko, bude jasno až polojasno a teploty vyšplhají na 24 až 29 stupňů.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Dnes se můžete zdržet v omezení na D5 mezi 16. a 15. kilometrem za Berounem. Je zavřený levý pruh směrem na Prahu. Až do 10 hodin tu budou pracovat silničáři. Zatím je ale provoz slabý a kolona se netvoří. Příjemné cestování s Frekvencí 1. A také příjemné vstávání a hezké ráno s Petrem Wagnerem.
0: Hezké dobré jitro, no a právě třeba na to cestování, aby vám to příjemně utíkalo, ať už míříte kamkoliv společně s rádiem Frekvence 1, třeba Bon Jovi, Cher, anebo otevíráme 7. hodinu raní českou muziku, partička Jelen a Magdaléna. Hezké ráno.
3: Dobré ráno.
2: Víkendové ráno.
5: A Petr Wagner.
6: Zapal ten oheň ve mně, čeho se bojíš.

7 hodin, k tomu 13 minut, takový aktuální čas. Vítejte v další ranní víkendové hodince na Frekvenci 1. Tohle je sobotní ráno 25. července, kdy svátek mají Jakubové, všechno nejlepší. Vám všem zase naopak pohodový víkend v dosahu rádia Frekvence 1. Zdraví vás Petr Wagner. Vítejte taky ve společnosti té nejlepší muziky i po 7. hodině raní. Bude tomu i tak v následujících minutách. Mám třeba pro vás jenom tak namátkou Genesis, Jesus, He Knows Me, Dan Landa, anebo třeba ještě Luise Capaldiho. A možná stále ještě přemýšlíte, nebo sem tam si kladete otázku, jak a čím udělat díru do světa, jak být slavným, nebo jak si třeba proslavit. Tak možná jedna taková inspirace ve víkendovém ránu na Frekvenci 1 za malou chvíli. Moc k tomu potřebovat nemusíte, ale nebudu prozrazovat více. Nechte se inspirovat za malou chvíli na Frekvenci 1 a bez vás sobotu vám všem z Frekvenci 1.

0: 7 hodin, tomu 29 minut, takový aktuální čas ve víkendovém sobotním ránu na Frekvenci 1. Už za malou chvíli se společně podíváme také na to, jak se nechtěně stal slavným jeden duchovní z Tyrolska. Bylo to, můžu napovědět, díky své rázným radám, které dával novomanželům, když je sám oddával. Co jim radil? Jak se díky tomu stal známý? Počkejte si na to. Počkejte si taky teď aktuálně i na předpověď počasí, co se týká soboty 25. července, teď po ránu je na celém území České republiky chladno, teploty většinou měříme kolem 13 stupňů, jinak očekávajte odpoledne jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia. No a pojďme na krátké zprávy o půl osmé na Frekvenci 1.
1: Dobré ráno, navážu na počasí. Po chladnějším období míří na Evropu výrazná vlna veder. Některé modely naznačují možnost teplot kolem 40. Českobudějovická nemocnice začala operovat mozek s využitím 3D brýlí rozšířené reality a umělé inteligence. Nemocnice je podle její mluvčí první v Česku, kde tímto způsobem mozek operovali. Dnes začíná první fotbalová liga. Sparta se představí na hřišti nováčka z Brojovky. Plzeň přivítá fotbalisty Liberce, Zlín narazí na Ostravu a Teplice budou hostit pražské Bohemians.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Až do 10 hodin dopoledne se můžete zdržet v omezení na D5 mezi 16. a 15. kilometrem za Berounem. Je zavřený levý pruh směrem na Prahu. Jinak je provoz plynulý, tak opatrně a šťastnou cestu s Frekvencí 1.
2: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

22 minut, tohle je víkendové sobotní ráno na frekvenci 1. Dobré jitro a příjemný poslech vám všem, jak se stát nechtěně slavným. Ano, tak to se povedlo jistému duchovnímu z jednoho tyrolského městečka, a to díky svérázným radám, které dává novomanželům do jejich společného života, když je oddává. No a klasická otázka, cože jim radí, tak to je jednoduché. Cituji svatého duchovního, což říká vždycky těm novomanželům, takže tady je ta přímá řeč. Držte pospolu, vydržte, přečkejte všechno zlé a hlavně někdy také držte hubu. Konec citace. Tohle je prý jeho zaručený recept, který slýchávají nevěsty a ženichové v tamním kostele svaté rodiny v Tyrolsku od právě tohodle oddávajícího. Troufám si říci, že tenhle ten svatý muž v Tyrolsku určitě sdílí v krátkosti více životní moudrosti než kdejaká kniha.

0: Tohle je vaše víkendové rádio, rádio Frekvence 1, víkendové sobotní ráno za ten 25. července a za chvilku další porce muziky. Třeba kdysi dávno bývalá spajská Melanie C. Nebo frajer zrzavej Ed Sheeran. Vlastně jakoby z oka vypadl hokejistovi jakoby Voráčkovi. A nebo vzpomínka na 90. Scatman John. Tohle a mnohem vás víc čeká po 8. na Frekvenci 1. Přednost mají jak jinak než...
1: 8 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Lucie Šmídová, Frekvence 1. Hezké ráno.
2: Dobré ráno. Vyhořelou budovu ve Zlíně musí odstranit do prosince. Dopravci v Německu varují, na silnicích je nejvíce aut z celého roku. A startuje první fotbalová liga. Majitel vyhořelé a z části zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína musí celou stavbu odstranit do letošního 15. prosince. Zdraví a život ohrožující části stavby musí odstranit do 6 týdnů. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu. Německo prožívá jeden z dopravně nejvíce vytížených víkendů roku. V letoviscích se mění turnusy rekreantů a v části Německa se chýlí ke konci letní prázdniny. Dopravu navíc komplikuje řada stavebních omezení na dálnicích a klíčových silnicích. Varují předtím německé autokluby. Na železnici ve východních Čechách se chystá zásadní investice. Směr z Hradce Králové bude mít dvoukolejní provoz.
3: Z dvoukolejnění trati mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí a modernizaci za téměř 8 miliard korun připravuje Správa železnic. Zakázka má být vypsána ještě do konce července. Samotné budování pak začne v únoru příštího roku. Díky novému projektu se počítá se zvýšením traťové rychlosti na 160 km v hodině. Vzniknou i nová nástupiště. Zatím akci ale brzdí nevyřešená dědická řízení, vztahující se k některým potřebným pozemkům. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: 4 zápasy dnes odstartuje nový ročník první fotbalové ligy. Sparta se představí na hřišti nováčka z Brojovky Brno, která se mezi elitu vrátila po 3 letech jako vítěz druhé ligy. Zápas začne ve 20 hodin. Od 17 hodin se budou hrát 3 utkání. Další kandidát na titul Plzeň přivítá fotbalisty Liberce. Zlín narazí na Ostravu, která udržela prvoligovou příslušnost až v baráži. A soutěžní premiéra v Baníku čeká trenéra Romana Skuhravého. Teplice budou hostit pražské Bohemians.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Máme za sebou chladné ráno, teploty se pohybovaly kolem 8 stupňů, teď už plhají postupně nahoru a přes den bude horko, bude jasno až polojasno a nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Nehodu autobusu hlásí z D2.
4: Z opatrností projíždíte na dálnici D2, kde na 10,5 kilometru ve směru na Břeclav se došetřuje dopravní nehoda autobusu a osobního vozidla. V místě dopravní nehody je zdržení okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: A také 3 minuty po 8 hodině vstáváte s Frekvencí 1 a s Petrem Wagnerem.
0: Krásné vstávání, pohodový den a příjemný poslech už při další muzice. To podstatné zaznělo ve zprávách ode mě, ta kýžová kýčena, kýžev. Prostě ode mě ta nejlepší informace, co se týká muziky, jako na stříbrném podnose Aqua, Kurt Nielsen a právě teď bývalá Spice Girls Melanie C na Frekvenci 1 otevírá 8 hodinu raní.
2: A přejeme krásnou sobotu.
1: Víkendové ráno.
5: A Petr Wagner.

0: 8 hodin, k tomu 15 minut. Jinými slovy i čtvrt na 9, tohle je Rádio Frekvence 1, tohle je taky sobotní víkendové ráno na Frekvenci 1. Pohodový den vám všem přeje Petr Wagner. No a vzhledem k tomu, že nás podle meteorologů čeká moc hezký slunečný den, tak si ho pojďme už od časných ranních hodin vylepšit a trošku se na něj si vlastně navnadit. Začneme tou nejlepší muzikou, kterou tady pro vás mám po 8 hodině raní, čili z playlistu následujících minut jenom tak namátkou slovenští tým za všetko Láska můžeš ty. Ed Sheeran Perfect anebo Scatman John, Scatman World. Zmínil jsem v úvodu i to sobotní počasí, tak se mu podrobně řekneme na zoubek krátce před půl devátou, co nám předpovídají meteorologové. Pochladnější období prý míří na Evropu zase výrazná vlna veder. Některé modely naznačují možnost teplot kolem 40. Bože! No a ještě se třeba v téhleté hodině víkendového rána dozvíte, že nepravidelný spánkový režim je sice běžný, ale kardiologové varují, že tenhle ten návyk může vážně poškozit srdce. Hlavně jak těm hledním problémům, které s tím souvisí, se vyvarovat, to se dozvíte v téhleté hodině. Tak držte vlnu a pohodovou sobotu s Frekvencí 1.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz
2: a už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Scared man's world.

listen to.

0: Ano, řekl jsem vám, že už je 8 hodin 28 minut na frekvenci 1, jestli jste to nepostřehli, takže teďka úplně normálně ve víkendovém ránu na frekvenci 1 za chvilku zásadní víkendová pozvánka, když je to krásné počasí, tak každou neděli až do 2. srpna nás, Rádio Frekvenci 1, můžete potkat na nejrůznějších výletech, výletních místech po celém Česku a ještě od nás získat balík nejrůznějších cen nebo dárků, které na svých cestách rozhodně využijete. Takže kde Rádio Frekvenci 1 potkat na cestách, ku příkladu zítra, prozradím za malou chvíli, zmínil jsem to počasí. No a po tom chladnějším období prý míří na Evropu zase opět výrazná vlna veder. Některé modely naznačují, že možnost teplot může atakovat dokonce i 40. Teď ale zpátky k sobotě 25. července. Podle meteorologů nás dneska čeká jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia. Co dalšího nového? Jsou tady zprávy Frekvence 1, půl devátá, Lucie.
1: Dobré ráno, město Holice na Pardubicku dokončuje centrum ve sběrném dvoře. Lidé tam už na podzim najdou věci, které někdo odložil, ale jsou stále použitelné. Zároveň budou moci přinést předměty, které už nepotřebují a dát jim tak druhý život. Kvůli rozsáhlým požárům na jihozápadě Francie a ve středu Španělska úřady evakuovaly přes 200 tisíc lidí. Desítky hasičů utrpěly zranění. Dvě české tenistky dnes budou usilovat o postup do finále turnaje WTA na pražské Štvanici. Na kurt se dnes postaví Barbora Krejčíková a po ní také Tereza Valentová.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Bouralo se na D2.
3: Z opatrností projíždíte na dálnici D2, kde na 10,5 kilometru ve směru na Břeclav se došetřuje dopravní nehoda autobusu a osobního vozidla. V místě dopravní nehody je zdržení okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: Hezké dobré ráno, máme sobotu 8 hodin, k tomu 1.40 minut a to úplně přesně. A možná se zeptám rovnou, máte nějaký ten plán na zítřek? My na Frekvenci 1 ano. Každou neděli, a to až do 2. srpna, nás můžete potkat na výletních místech po celém Česku. Náš kolega Ondra vyráží za vámi do terénu. Zítra má konkrétně namířeno do Náměště nad Oslavou a ani tentokrát pochopitelně nepřijede s prázdnou. Pro prvního z vás bude mít poukaz na nákup produktu značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. No a pro další z vás přiveze letní výbavu od Dr. Max k vyzkoušení. Opalovací krémy, repelenty, voděodolné náplasti a další praktické pomocníky, kteří o prázdninách rozhodně přijdou vhod. Tak poslouchejte zítra ráno Frekvenci 1, zjistěte, kdy a kde přesně můžete Ondru potkat. Partnerem soutěže je Dr. Max. Vybavte se na léto v lékárnách Dr. Max, ať už vyrážíte k vodě, na aktivní dovolenou, nebo na výlet, nebo na festival. V lékárnách Dr. Max vám navíc rádi odborně poradí. Více informací najdete na www.drmax.cz/zdravé léto.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop.

20. července, blíží se nám 9. No a co v ní za muziku? Not Roxbury, anevoli Bob Sinclair, Steve Edwards. Velmi podařená, rozjuchaná věc, třeba dneska k bazénu, nebo pro změnu Shawn Mendes a Camila

0: časté, stejně tak jako ryze česká muzika, opět a Radeček a taky Eli. Tak to za to stojí. Bude toho mnohem víc, stačí jenom ladit. Frekvenci 1, hezkou sobotu.
1: Miloš Pokorný, kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
1: A chce slyšet, jak to máte vy.
4: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
1: A nějaký vzkaz na závěr.
3: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
1: Říkají mu Radio Terminátor.
2: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
1: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Lucie Šmídová je tady, přináší zprávy v 9 na frekvenci 1, hezkou sobotu.
5: Pěkné ráno, změny ve spoření na důchod od STAN zřejmě neprojdou. Škod způsobených vlky v Libereckém kraji ubylo. Nehody komplikují provoz na D1 před Brnem a na D3 za Kaplicí. Návrh opozičního hnutí STAN, kterým chce především motivovat mladé lidi ke spoření na důchod, narazí v pondělí zřejmě na nesouhlas vlády. Poslanci Starostů například navrhují zvýšit státní podporu v prvním roce. Zaměstnavatel by navíc musel přispívat na penzi zaměstnanci, pokud by o to požádal a šetřil si také sám. Podle návrhu stanoviska na vládním webu ale už podobnou problematiku řeší ministerstvo financí v novele zákona o doplňkovém penzijním spoření. Škod způsobených vlky letos v prvním pololetí v Libereckém kraji výrazně ubylo. Chovatelé zřejmě svá stáda lépe chrání, informuje o tom hejtmanství. Stát do konce června na náhradách škod vyplatil chovatelům přes 400 tisíc korun. Meziročně je to o 63% méně. Silničáři dnes pro veřejnost otevřeli nový dálniční úsek u Vysokého Mýta. Lidé ho mohou vyzkoušet pěšky i na kole.
6: Den otevřené dálnice původně ředitelství silnic a dálnic zrušilo, ale nakonec jeho odvolání odvolalo a veřejnost pozvalo. Na nové spojnici D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem tak dnes lidé mohou 6-kilometrový úsek projít pěšky, projet na kole, bruslích nebo na koloběžce a připravený je i doprovodný program. Samotné zprovoznění pro řidiče je plánováno na 24. srpna. Tunel Homoles ale kvůli náročným geologickým podmínkám otevře až příští léto. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
5: Kanoistka Tereza Kneblová se stala mistryní světa ve slalomu. Vyhrála na závodu v Oklahoma City a má první individuální medaili z velké seniorské akce. Na šampionátu se po čtvrtečním triumfu kajakáře Jakuba Krejčího postarala o druhé české zlato. Bronzem přispěl do medailové sbírky české výpravy kanoista Lukáš Kratochvíl.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Máme před sebou horký a slunečný den, má být většinou jasno až polojasno a nejvyšší teploty vystoupají na 24 až 29 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: Bouralo se na D3 a na D1.
7: S opatrností projíždíte na dálnici D1 na 37. kilometru u Měřína ve směru na Brno Havorovala dodávka do svodidel. V místě dopravní nehody se kolona netvoří. A dopravní nehoda se vyšetřuje také na dálnici D3 na 89. kilometru na trase Kaplice Mezno, kde se srazilo nákladní vozidlo s osobním z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: Po zprávách pokračuje víkendové ráno na frekvenci 1 dnes s Petrem Wagnerem.
0: Krásné dobré jitro, sliboval se muziku, je připravená, pojďme na ní, otevírám kdysi dávno popovou ikonou Britney Spears.
5: Hezké ráno.

0: 9 hodin, k tomu 13 minut. Vítejte v další ranní víkendové hodince na Frekvenci 1. Tohle je sobotní ráno, vám všem pohodový den a v dosahu rádia Frekvence 1 venčuje Petr Wagner. No a samozřejmě taky v dosahu té nejlepší muziky, jak bychom i v téhleté hodině. Mám třeba pro vás jenom tak namátkou skupinu Krštof, Shawn Mendes a Camila Cabello Señorita, anebo legenda King of Pop, Michael Jackson, Who is it? Chytré hlavy a vydátoři přišli zase s přelomovým objevem, jak jsem se teďka tady dočetl, že částečně čištění zubů není dobrý, častější naopak mnohem lepší a lepší péče o chrup jsou spojeny s nižším rizikem kardiometabolických onemocnění a úmrtnosti. Ano, kdo by to řekl? Čištění zubu, nebo z malého čištění zubu. Tvorba slin totiž snižuje a zároveň tím vytváří, a to já vám neřeknu, je to vlastně zajímavé a jednoduchá věc, která s tím bojuje, a pak budete zase jako řípa. Když si nebudete čistit zuby, tak píšou, že jednoduše umřete. Víc prozrazovat nebudu, počkejte si na tenhle ten zásadní objev. Každopádně nenechte si ničím zkazit víkendovou sobotu. A jak jsem sliboval, jdeme na tu muziku na Frekvenci 1.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
1: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
4: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
1: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

0: 9.29, takový aktuální čas, už za malou chvíli opět Radeček, taky LA Passenger, anebo Ace of Base, co se týká muziky. No a už za malou chvíli ve víkendovém ránu, tom sobotním, na frekvenci 1 taky více k novému průzkumu, nebo respektive objevu ohledně častějšího čištění zubu a lepší péče o chrup, což je prý spojeno s nižším rizikem onemocnění a úmrtnosti. Takže vlastně jednoduchý návod na to, jak být fit a v topu už za malou chvíli. Teď je 9:30, přednost mají zprávy a Lucie, hezké ráno.
1: Pěkné ráno, po chladnějším období míří na Evropu výrazná vlna veder. Některé modely naznačují možnost teplot kolem 40. Českobudějovická nemocnice začala operovat mozek s využitím 3D brýlí, rozšířené reality a umělé inteligence. Nemocnice je podle její mluvčí první v Česku, kde tímto způsobem mozek operovali. Dnes začíná první fotbalová liga. Sparta se představí na hřišti nováčka z Brojovky. Plzeň přivítá fotbalisty Liberce, Zlín narazí na Ostravu a Teplice budou hostit pražské Bohemians.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A přidáme pohled na ranní provoz.
3: S opatrností projíždíte na dálnici D1 na 137. kilometru u Měřína ve směru na Brno. Havarovala dodávka do svodidel. V místě dopravní nehody se kolona netvoří. A dopravní nehoda se vyšetřuje také na dálnici D3 na 89. kilometru na trase Kaplice Mezno, kde se srazilo nákladní vozidlo s osobním z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Frekvence 1.

Krásné a hlavně pohodové víkendové ráno, to sobotní po boku vašeho rádia Frekvence 1 přeju. Říkává se, že večer pro zdraví a ráno pro krásu. A o tom mluvím v souvislosti s tím, že lidé, kteří si čistí zuby večer, mají obecně prý lepší výsledky z hlediska kardiovaskulárního zdraví než ti, kteří si je jaksi večer nečistí. Častější čištění zubů a lepší péče o chrup jsou spojeny s nižším rizikem kardiometabolických onemocnění a úmrtnosti. Čištění zubů před spaním je prý důležité kvůli tomu, co se během spánku děje v ústech. Tvorba slin se snižuje, takže zubní plak a bakterie mají více času zůstat na zubech a dásních. Postupně to může vést ke zvýšenému zánětu dásní, který je spojován se zánětem cév, vyšším rizikem srdečních onemocnění a podobně. Jo, kdo by to byl řekl, že když si nebudete čistit zuby, jednoduše umřete. Tak, vyčistit klapáky, nasadit úsměv, protože vám společnost bude dělat další porce muziky do 10. hodiny, třeba Mirai, Summer Love, Rihanna anebo London Beat na Frekvenci 1.

0: Těsně před 10. hodinou už je s vámi ve studiu Frekvence 1 Veronika Elhotová. Hezké dopoledne vám přeju. Za chviličku budou zprávy, ale ještě předtím muzika, která nás čeká v příští hodině. David Guetta, Sia. Zahrají nám taky činasky. A dáme si i jednu pecku starší. Duren, duren. To je muzika na Frekvenci 1, na kterou se můžete těšit mezi 10. a 11. hodinou.
1: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
2: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
3: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Lucie Šmídová, hezké dopoledne.
4: Dobré dopoledne. Češi kvůli požárům ve Španělsku a Francii zatím pomoc nechtějí. Vrátí se k nám tropy. Příští víkend bude až 36 stupňů. Na D1 uměří nabourala dodávka do svodidel. Čeští diplomaté zatím neřešili žádnou žádost Čechů kvůli současným rozsáhlým požárům ve Španělsku a Francii. V cestovatelském systému Drost je nyní ve Francii 251 turistů z Česka, ve Španělsku přes 1000 cestovatelů. V obou zemích dostali Češi zprávu o stavu nouze, který Španělsko i Francie vyhlásili. Na jihozápadě Francie a ve středu Španělska už úřady evakovaly přes 200 000 lidí. Francouzské úřady v noci na dnešek nařídily preventivní evakuaci dalších 7 obcí. Požáry se k ním blíží. Do Česka se vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až na 36 stupňů Celsia. Neměly by to ale podle nich být tak extrémní vedra, jaká byla na konci června, kdy padl nový rekord téměř 42 stupňů. Vláda v pondělí projedná novelu, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů nebo doručování registračních značek do výdejních boxů. Část změn má nabýt účinnost v listopadu. Silničáři dnes pro veřejnost otevřeli nový dálniční úsek u Vysokého Mýta. Lidé ho mohou vyzkoušet pěšky i na kole.
5: Den otevřené dálnice původně ředitelství silnic a dálnic zrušilo, ale nakonec jeho odvolání odvolalo a veřejnost pozvalo. Na nové spojnici D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem tak dnes lidé mohou 6-kilometrový úsek projít pěšky, projet na kole, bruslích nebo na koloběžce a připraven je i doprovodný program. Samotné zprovoznění pro řidiče je plánováno na 24. srpna. Tunel Homole se ale kvůli náročným geologickým podmínkám otevře až příští léto. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: 4 zápasy dnes odstartuje nový ročník první fotbalové ligy. Sparta se představí na hřišti nováčka Zbrojovky Brno, která se mezi elitu vrátila po 3 letech jako vítěz druhé ligy. Zápas začne ve 20 hodin. Od 17 se budou hrát 3 utkání. Další kandidát na titul Plzeň přivítá fotbalisty Liberce. Zlín narazí na Ostravu, která udržela prvoligovou příslušnost až v baráži. A soutěžní premiéra v Baníku čeká trenéra Romana Skuhravého. Teplice budou hostit pražské Bohemians.
3: Frekvence 1.
4: Počasí. Máme před sebou pravý letní den, bude horko, jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů.
6: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Nehody řeší na D3 a na D1.
7: S opatrností projíždíte na dálnici D1 na 37. kilometru u Měřína ve směru na Brno havarovala dodávka do svodidel. V místě dopravní nehody se kolona netvoří a dopravní nehoda se vyšetřuje pokračuje také na dálnici D3 na 89. kilometru na trase Kaplice Mezno, kde se srazilo nákladní vozidlo s osobním z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Víkendové vysílání pokračuje, jak už jste slyšeli před zprávami, slovo má Veronika Elhotová.
0: Jak si můžete užít poslední červencový víkend, kde se co koná, tak o tom už za chvilku v tipech, kam vyrazit. No a v téhle hodině nebude chybět ani naše tradiční narozeninová rubrika. Vzkazy opět posílejte přes apku Frekvenci 1 anebo SMS-kou na číslo 736 300 444. Teď už 4 minutky po 10. hodině zpátky k muzice.
6: To nejlepší z muziky a ver.

0: na Frekvenci 1, přesně ve 10:15. MC Erik a Barbara, keď přijde láska. Jsme rádi, že jste s námi i o víkendu. Tak pojďme na tipy, kam vyrazit. Koncerty, výstavy, folklor a nejen to vás čeká na tradiční svatojakubské pouti v Postřekově, která nabídne bohatý program až do pondělí, tak se stavte. V pohádkovém lese v Bílině na Ústecku se dneska užijete jedinečnou akci, a to řezbářský plenér, kterého se účastní 13 řezbářských mistrů a mistryň, a velká zábava tu čeká i na ty nejmenší. Město Smečno na Kladensku zve o víkendu na Anenskou pouť. Tradiční slavnost nabídne hudební vystoupení, prohlídky věže, ale i vojenský skanzen. Milovníci medu by si dneska neměli nechat ujít slavnosti medu ve Včelné pod Boubínem. Těšit se můžete na medovinu, medové cukrovinky a nebo třeba výrobky ze včelího vosku a taky propolisu. Jubilejní 10. ročník staročeského pouťového jarmarku dneska proběhne v městysu České Heřmanice. Nebude chybět den plný tradic, poctivého řemesla, dobrot, ale i zábavy pro všechny. No a poslední pozvánka bude na Zlaté dny, které se od včerejška konají ve Zlatých horách na náměstí Svobody, a na návštěvníky tu čeká bohatý hudební program. Dneska od 6:30 se můžete těšit na zpěváka Pavla Celtu. Od 8:45 vystoupí naše kolegyně Marta Jandová. No a večer pak zakončí Katarína Knechtová. Tak si užijte nabitý víkend.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání

0: Music je to nejlepší, 2 minuty po 10:30. Narozeninová rubrika už se pomalu, ale jistě blíží, stále ještě můžete posílat vaše přání buď SMS-kou na číslo 736 300 444, a nebo nám nahrajte vzkaz přes naší apku.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už ale jdeme zkontrolovat hlavní tahy.
2: S opatrností projíždíte na dálnici D1 v 37. kilometru u Měřína ve směru na Brno Havarovala dodávka do svodidel. V místě dopravní nehody se kolona netvoří. A dopravní nehoda se vyšetřuje také na dálnici D3 na 89. kilometru na trase Kaplice Mezno, kde se srazilo nákladní vozidlo s osobním z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Pokud jste za volantem, jeďte opatrně a šťastnou cestu z Frekvencí 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Frekvenci 1 v 10 hodin 42 minut a já vám všem přeju krásnou sobotu. Je 25. července a kdo z významných osobností se dneska narodil? Tak narozeniny slaví americký herec Matt LeBlanc alias Joey ze seriálu Přátelé. Je mu 59 let. U nás slaví 36. narozeniny písničkář a taky textař Jan Pokorný neboli Pokáč, který pro Frekvenci 1 skládá každý měsíc svou Pokáčovou rychlovku. Před 73 lety se narodila herečka a textařka Gabriela Osvaldová. No a všechno nejlepší přejeme taky dalšímu oslavenci, bavič Martin Hranáč, dneska slaví 44. narozeniny. No a taky vy přejete prostřednictvím SMSky. Prosím, popřejte naší kolegyňce, kamarádce a vrbičce malé Ivči k zítřejším narozeninám zdravíčko, štěstíčko a energie a elánu v pracovním vytížení holky z Levěru a Huňka. Tak my se přidáváme, přejeme taky všechno nejvíc nejlepší, pořádně to holky oslavte. No a svátek má dneska 25. června července Jakub, jméno s hebrejským původem, které se překládá jako druhorozený, no a Jakubů, Kubíků máme u nás hodně, něco málo přes 108 tisíc, tak Kubíkové krásný sváteční den z Frekvence 1 vám přeju a všem oslavencům jen to nejlepší.

0: novinky.
1: 11 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: A Katka Vavřínová, hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Ministryně Mrázová dostala pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. V Indonésii pátrají po 11 turistech, včetně jednoho Čecha, a provoz brzdí na pražském okruhu a D1. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Na květnové tiskové konferenci ministryně řekla, že k nákupu parcely v Bílině na Teplicku jí peníze půjčila rodina. V majetkovém přiznání ale tuto transakci neuvedla. Napsali to dnes Seznam zprávy. Zatím nepravomocné uložení pokuty potvrdila serveru mluvčí města Most. Mrázová webu odmítla říct, zda se proti rozhodnutí města odvolá. Záchranné týmy v Indonésii pátrají po pohřešovaném motorovém člunu u ostrova Sulawesi, na jehož palubě je 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Informovala o tom agentura AP. Na člunu je kromě českého muže Belgičan, Francouzka, 5 Nizozemců, 3 Němci a 2 indonéští členové posádky. Po lodi pátrají v zálivu Tominy desítky týmů, a to v oblasti o rozloze přibližně 550 kilometrů čtverečních. Pátrací operace komplikuje silný vítr a až 2,5 metru vysoké vlny. Škod způsobených vlky v Libereckém kraji letos v prvním pololetí výrazně ubylo. Chovatelé zřejmě svá stáda lépe chrání. Více řekl náměstek hejtmana Jiří Klápště.
3: Jednak ta opatření na ochranu těch stád jsou realizována ve větší míře, než byla dříve. To znamená, ty ploty záchytné a podobně, tak pomáhají ta stáda chránit. A ti chovatelé vlastně už pracují právě aktivně tak, aby předešli preventivně těm škodám. Takže tohle chci ocenit a poděkovat jim, že využili ty možnosti, které dáváme jak Liberecký kraj, či stát, který financuje některá ochranná opatření. A samozřejmě druhá věc je, že vlastně i může být nějaký pokles početnosti některých těch jedinců, těch predátorů.
2: V Libereckém kraji se vlci vyskytují minimálně od roku 2014. Potvrzené zprávy o jejich výskytu jsou z HKO Kokořínsko-Máchův kraj, Jizerských i Lužických hor a taky Krkonoš. Bez přítomnosti trenérů na ledové ploše zahájili v pátek večer další část přípravy na start hokejové extraligy hráči Hradce Králové. Naplno se tréninky rozběhnou v pondělí, kdy již bude mít vše pod dohledem hlavní kouč Tomáš Martinec se svými asistenty.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Sobota bude jasná až polojasná, nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů na severovýchodě a místy i na severu území naměříme maximálně 25. Na horách pak se denní maxima zastaví na 21.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Po nehodě provoz brzdí na D1 i na pražském okruhu.
4: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel komplikuje provoz na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 na 21. kilometru. Místě dopravní nehody je neprůjezdný levý jízdní pruh a zdržení je tam okolo 15 minut. A dopravní nehoda se také došetřuje na dálnici D1 ve směru na Brno na 12. kilometru u Modletic z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Pet

0: hodině taky tradiční prázdninová pozvánka do kempu s frekvencí 1. ANEP Radio Kempy jsou v plném proudu. Podrobnosti po 12:30, tak zůstaňte na vlnách s frekvencí 1 a tím nejlepším z muziky.
1: To nejlepší z muziky a Veronika Elhotová.

0: Krásný víkend s poslechem Frekvence 1. Dneska máme 25. července, no a právě dneska se připomínáme výročí pražské lanovky. Před 135 lety, 25.7. roku 1891, tak poprvé vyjela lanovka na Petřín. A tohle téma je teď hodně aktuální, protože od září by se po rekonstrukci měla lanovka, která je vůbec nejnavštěvovanější turistickou atrakcí v Česku, opět otevřít a uvést do provozu. No a máme se prý na co těšit. Lanovka na Petřín bude nejenom nová, že jo, moderní, vozy budou víc prosklený, takže nás čekají i lepší výhledy, ale prý tam bude probíhat i takový, řekněme, flirtující moment mezi vozy. Údajně, když se budou ty vozy, jeden, který pojede nahoru a ten druhý dolů míjet, tak ten jeden vůz má prý koketně zamrkat problikávajícím světlem na ten druhý a ten se má zase stydlivě začervenat. No a tenhle nápad naráží samozřejmě na tu skutečnost, že Petřín je oblíbeným místem pro randění. No, takový detail, který ale udělá hodně. Nová lanovka na Petřín toho má ale nabídnout mnohem víc. Co přesně, tak to zjistíme už v září, kdy se znovu rozjede.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Hrajte o víc jak 50 tisíc korun.
1: 50 tisíc korun.
2: To je aktuální jackpot posledního slova na Frekvenci 1.
1: Třikrát denně máte možnost hádat poslední slovo.
3: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to
4: rodina,
5: destinace,
4: mapa.
2: Uhodněte poslední slovo
1: a berte jackpot přes 50 tisíc.
2: 50 tisíc korun.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: 1, která vám hraje z muziky to nejlepší.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Pokud aktuálně někam míříte autem, tak z Bystřete máme pro vás čerstvé dopravní info.
3: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel komplikuje provoz na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 na 21. kilometru. V místě dopravní nehody je neprůjezdný levý jízdní pruh a zdržení je tam okolo 15 minut. A dopravní nehoda se také došetřuje na dálnici D1 ve směru na Brno na 12. kilometru u Modletic. V místě dopravní nehody je také neprůjezdný levý jízdní pruh a řidiči popojíždějí od 8. kilometru a zdržení okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Tak na cestách opatrně a šťastně dojeďte s Frekvencí 1.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: z muziky to nejlepší. No a přátelé, další Radiocamp Frekvence 1 nás čeká už tuto středu 29. července a to v kempu Strážnice. Tak se přijďte podívat, jak vzniká živé vysílání Frekvence 1. Od 14 hodin se na vás těší Lubka Ponížilová a taky Míra Michálek. No a večer od 19 hodin rozezní kemp kapela Miraj se svými největšími hity. Čekají vás taky soutěže o hodnotné ceny, letní pohoda, táborák, samozřejmě špekáčky, kelímky štěstí nebudou chybět a taky závěrečná afterparty. Všechny zastávky Radiocampu Frekvence 1 najdete na našem webu, ale už teď můžu zmínit taky další zastávky. 5.8. kemp Pohoda. Můžete se těšit, večer vystoupí Adam Jurica. No a 12.8. zavítáme do kempingu Vranovská pláž a vystoupí Xindl X. Těšíme se na vás, vstup je zdarma.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio

0: Přejeme dobrou chuť a tady muzika, která vás čeká hned po obědě. Lady Gaga, Bruno Mars. Zaspívá nám taky Kateřina Marie Tichá. Tady si mi zpíval. A dáme si i Erasure. Za moment už zprávy.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1.
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
0: A pak to už taky nemusím.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
0: Je to trapný, no.
3: No, je to trapný. Co mu říkal, vydrž
0: tak
3: to.
0: Tak mu zlom nohu.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty má pro vás Katka Vavřídová. Dobré poledne.
4: Pěkné poledne. Výstraha na požáry se rozšířila i na velkou část Čech. Fleretista Šupenič míří do boje o medaily na mistrovství světa a provoz brzdí na Pražském okruhu směrem k D1. Meteorologové dnes rozšířili výstrahu před vznikem požárů na velkou část Čech. Více řekl za Český hydrometeorologický ústav František Šopko.
5: V důsledku déle trvajícího sucha a oteplení vydáváme výstrahu na nebezpečí požárů na dnešek, to je sobotu 25.7., místy pro západní a severní Čechy. Na neděli 26.7. pro západní, střední a severní Čechy a místy i pro východní Čechy. V pondělí se vzhledem k přechodnému ochlazení riziko požárů přechodně sníží.
4: Výstraha platí do pondělní půlnoci. Pro oblast Jižní Moravy trvá varování do odvolání. Návrh opozičního hnutí STAN, kterým chce především motivovat mladé lidi ke spoření na důchod, narazí v pondělí zřejmě na nesouhlas vlády. Poslanci Starostů například navrhují zvýšit státní podporu v prvním roce. Zaměstnavatel by navíc musel přispívat na penzi zaměstnanci, pokud by o to požádal a šetřil si taky sám. Podle návrhu stanoviska na vládním webu však již obdobnou problematiku uceleně řeší ministerstvo financí, a to v novele zákona o doplňkovém penzi. Spoření. Rumunská stíhačka F-16 dnes ráno sestřelila dron, který narušil vzdušný prostor země. Na síti X to uvedl tamní prezident. Jeho původ není zatím známý, píše agentura Reuters. Jedná se o druhý zneškodněný bezpilotní letoun během 24 hodin. Fleretista Aleksandr Šupenič získá poprvé medaily na mistrovství světa. 32-letý šermíř zvítězil na šampionátu v Hongkongu ve čtvrtfinále a má jistý minimálně bronz. Pro český šerm vybojoval první medaily z mistrovství světa od roku 1985, kdy získal bronz kordista Jaroslav Jurka. A fotbalová Sparta má novou posilu. Norský útočník Jonathan Bruns, který doteď hrál za roku v Częstochowa, podepsal na Letné víceletou smlouvu.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
4: Dneska bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů. Na severovýchodě a místy i na severu území naměříme maxima kolem 25. Na horách pak teploměry ukážou maximálně 21 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: A v poledne míříme i na dálnice.
6: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel komplikuje provoz na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 na 21. kilometru. V místě dopravní nehody je neprůjezdný levý jízdní pruh a zdržení je tam okolo 15 minut. A dopravní nehoda se také došetřuje na dálnici D1 ve směru na Brno na 12. kilometru u Modletic. V místě dopravní nehody je také neprůjezdný levý jízdní pruh a řidiči popojíždějí od 8. kilometru a zdržení okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petr

0: Bruno Mars, máme 12 hodin 14 minut, no a přátelé, máme pro vás další inspiraci pro vaše cesty. V aktuálním díle podcastu Jana a výlety na míru se vydáte tentokrát do okolí Hradce Králové, konkrétně do přírodního parku Orlice. Čeká vás procházka naprosto úchvatnou přírodou, která je plná fauny i flory.
1: Zrovna nedávno jsme šli po takový zahrádce, respektive po parku, a tam měli trsy levandule. A všude kolem těch levandulí lítaly ty motýly.
2: No jasně.
1: Já jsem říkala, že budu mít zahrádku, tak chci taky levandule. Tak nebyly tam jenom motýly, byly tam třeba i vosy a včely a čmeláci, ale jako hrozně hezký.
2: Já jsem šel minule kolem zahrádky a tam byly prsy. Je dobře.
1: Prsy?
2: Jo, nechme to
1: co
2: bejt.
1: To je za,
2: nechme to bejt.
1: Co to je za zeleninu?
2: To je ovoce, to jsou takový dva jako...
1: Jako tam bylo obsluha na oževes.
0: Taky si užijete cyklový let lužními lesy, kolem slepých ramen řeky, tůní a mokřadů. Podíváte se také do přírodní lokality na Plachtě, kde žijí divocí koně.
2: Lokalita divokých koní mě jako hodně padla do oka.
1: Divoký koně, to nějaká písnička.
2: Jo, Kamelot. Než jsem zjistil, že jsou tam čtyři ty koně jenom, jo, ale není to úplně stádo, ale...
1: Tak oni zbytek normálně asi zdomestikovali, ne?
2: Ale je to jako ojedinělý v Čechách, že by byli divoký koně. Hmm. Oni takhle, nejsou tam úplně na volno, je to v uvozovkách, ale ta ohrada je opravdu obří a oni si tam tak běhají, jak chtějí. A vlastně oni se starají o tu přírodu, protože šetrně pomáhají udržovat, tak jak to bylo původně. Ty travní porosty a celý ten jakoby životní prostor pro jiný
1: zvířátka.
2: Funguje to tam celkem dobře. Je to konkrétně mezi Malšovicemi a Moravským Předměstím.
0: A nechybí tak.

0: Lucky, jeden z největších hitů australské zpěvačky Kylie Minogue na frekvenci 1 ve 12 hodin a 32 minut. Pokud jste právě teď na cestách, jdeme na dopravní info.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dálnice D1 je na 62. kilometru před Loktem ve směru na Brno uzavřena z důvodu vážné dopravní nehody dvou motorek a osobního vozidla. Poslední možný sjezd pro řidiče exitem 56 Soutice a zpět na dálnici exitem 66 Loket z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Tak s tím počítejte, pokud jste právě teď na cestách, tak hlavně opatrně a šťastnou cestu vám přejeme z frekvencí 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
3: Ahoj, tady je Kateřina Marie Tichá. Přeju vám senzační bezstarostné léto s frekvencí 1. Mažu stopy.

0: 3/4 na 1 s vámi je Frekvenci 1 a pokud máte po obědě, tak vám určitě přijde vhod sladká tečka v podobě vtipu Jany a Mikeše.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
3: Pátelé, pojďme se zasmát, Jani má fór.
0: Jeden blondětý.
3: No.
0: Je to rozhovor dvou blondýnek.
4: Prosím tě, proč stojíme? To já nevím, já myslím, že nám asi došel benzín. To jo, ty jsi dobrá, já bych si toho vůbec nevšimla.
3: Si představ, že bys si měla...
0: Co?
3: Chtěl jsem říct, že bys si s ním jela pouči, ale jak nemám zub, tak mi to nemluví.
1: Jany a Mikeše.
2: Další najdete na Instagram.

0: Za moment už novinky.
1: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
3: 13 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: A zprávy má pro vás Katka Vavřínová. Hezké odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Do Česka se vrátí tropy. Ve Francii už letos hořela větší plocha než při požárech v roce 2022 a vážnou nehodu šetří na D1 směrem na Brno. Na přelomu července a srpna se do Česka vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až na 36 stupňů Celsia. Předpověď budou upřesňovat. Zatím ale nečekají tak extrémní vedra, jaká panovala v zemi na konci června. Tehdy poprvé v historii měření bylo v Česku víc než 41 stupňů. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO si chybu v majetkovém přiznání uvědomuje. Pokutu zaplatí a neodvolá se, uvedla mluvčí ministerstva. Výši pokuty zatím nezná. Šéfka rezortu dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Na květnové tiskové konferenci ministryně řekla, že k nástupu parcely v Bílině na Teplicku jí peníze půjčila rodina. V majetkovém přiznání ale tuto transakci neuvedla. Napsali to dnes Seznam zprávy. Na železnici ve východních Čechách se chystá zásadní investice. Směr na Týniště bude mít dvoukolejný provoz.
5: Z dvoukolejnění trati mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí a modernizaci za téměř 8 miliard korun připravuje Správa železnic. Zakázka má být vypsána ještě do konce července. Samotné budování pak začne v únoru příštího roku. Díky novému projektu se počítá se zvýšením traťové rychlosti na 160 km v hodině. Vzniknou i nová nástupiště. Zatím akci ale brzdí nevyřešená dědická řízení, vztahující se k některým potřebným pozemkům. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: Plocha spálená letos při požárech ve Francii již překonala celkový rozsah spáleného území při požárech v roce 2022. S odvoláním na data unijního informačního systému to dnes uvedla agentura AFP. Podle těchto satelitních dat od začátku roku ve Francii schořelo zhruba skoro 69,5 tisíce hektarů, zatímco za celý rok 2022 to bylo přes 66 tisíc hektarů. Dvě české tenistky dnes budou usilovat o postup do finále turnaje WTA na Pražské Štvanici. Šampionka z roku 2021 a nasazená dvojka Barbora Krejčíková se dnes v 15 hodin utká s Rakušankou Lili Tagrovou. Turnajová pětka Tereza Valentová bude hrát od 13.30 s Ukrajinkou Darjou Snikurovou.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Sobota bude jasná až polojasná s vysokými teplotami. Naměříme 26 až 30 stupňů. Na horách se denní maxima zastaví na 21 stupních.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Vážnou nehodu řeší na D1.
6: Dálnice D1 je na 62. kilometru před Loktem ve směru na Brno. Uzavřena z důvodu vážné dopravní nehody dvou motorek a osobního vozidla. Poslední možný sjezd pro řidiče exitem 56 Soutice a zpět na dálnici exitem 66 Loket. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic.

0: hodin 14 minut a jdeme na velký prachy.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Tak přátelé, pokud teď posloucháte, tak my tu pro vás máme jackpot, který jsme tu dlouho neměli. To je soutěž Frekvence 1, poslední slovo, ve které hrajeme o částku, dobře poslouchejte, 55 500 korun. Ano, tyhle peníze si někdo z vás může odnést, a to už v pondělí ráno, pokud uhodnete poslední slovo na konci věty Pepi Vrtala alias Fotra na tripu, který řekl.
3: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to.
0: Tak bez čeho se ten Pepa Vrtal na tripu neobejde? Přemýšlejte. Nápovědy hledejte taky na našem webu a ve vysílání. A v pondělí ráno po 7. hodině volejte k nám do studia a hrajte o 55 500 korun. Moc vám držím palce.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.

0: nebo skupina Krištof, tak to je muzika už v příštích minutách. Pokud jste právě teď ale za volantem, máme pro vás čerstvé dopravní info.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dálnice D1 ve směru na Prahu na 62. kilometru po vážné dopravní nehodě dvou motorek a osobního vozidla. Již je průjezdná levým jízdním pruhem. V místě dopravní nehody se tvoří kolona od 67. kilometru a zdržení je tam přes hodinu. Poslední možný sjezd pro řidiče exitem 81 a zpět na dálnici exitem 56. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Tak s tím počítejte nohu s plynou a šťastnou cestu s frekvencí 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

42 minut, s vámi je Frekvence 1 a taky Oasis, co nevidět už Aneta Langerová a nebo Luis Capaldi. My jsme se tady, přátelé, v téhle hodině bavili o tom, že Frekvence 1 poslední slovo má aktuálně ček pod 55 500 korun. Tak tyhle prachy může někdo z vás vyhrát už pondělí ráno, když se dovoláte sem k nám do studia a uhodnete poslední slovo. Veškeré informace najdete taky na našem webu. Ano, je pravda, že někdy dovolat se do studia je trošku oříšek, tak si pojďme říct, jak zvolit tu jednodušší metodu. Pokud byste přece jenom chtěli nějakou kačku navíc, je to soutěž Frekvence 1 platí za vás. Stačí, když nám akorát pošlete vaši účtenku za cokoliv, co jste teď v létě kupovali, jestli jste si třeba kupovali nový plavky nebo nový brýle. Pošlete nám ji buď na adresu, anebo přes náš web. No a pak už jenom čekáte, až vám v týdnu zavoláme a zeptáme se vás na otázku, jaké rádio platí za vás, a vy odpovíte Frekvence 1. Takhle jednoduché to je, my vám pak proplatíme celý účet. Tak to byly dva typy, jak si přijít k nějaké té kačce navíc. Za chviličku už ale přijde Robin Sobek, který s vámi stráví zbytek sobotního odpoledne. Tak užívejte.

0: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
1: 14 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Je to tak, pojďme na ně. Už je tady s vámi taky Robin Sobek, mimo jiné, ale Kateřina Vavřínová, jakožto ta jedna z nejlepších zpráv, řek Frekvence 1, si na vás taky udělala čas o víkendu,
3: časky,
2: v sobotu.
3: Robine.
2: Jo? Tak hezké odpoledne i tobě a pojďme na to.
3: Dobré odpoledne. Lidi s poruchou příjmu potravy je u nás stále víc. V Indonésii našli pohřešovaný člun s Čechem na palubě a provoz brzdí na D1 směrem na Brno. V Česku je nejvíc lidí s poruchou příjmu potravy v historii měření. Počet hospitalizovaných loni poprvé přesáhl 10 tisíc. Informoval o tom web veřejnoprávní televize. Podle průzkumu je počet těch, kteří mají problémy s jídlem, asi 4x tolik. Smrtí nemoc skončí zhruba v 10% případů. Nejrizikovější skupinou jsou mladé dívky, i když přibývá lidí ve středním a starším věku. Raketový nárůst přinesl COVID. Číslo ale se nadále zvyšuje. Podle odborníků je důvodem hlavně užívání sociálních sítí. Záchranné týmy v Indonésii našly pohřešovaný motorový člun, po kterém pátrali u ostrova Sulawesi, na jehož palubě bylo 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Všichni členové posádky byli zachráněni a v současnosti jsou v péči lékařů. O zmizení člunu informovala agentura AP a indonéské úřady. Některé pražské městské části podpoří sociálně slabší rodiny, které nemají dostatek peněz na školní pomůcky nebo zájmové kroužky pro své děti. Vedle toho je dalším cílem projektu taky šetrnost k životnímu prostředí, uvedl mluvčí radnice Prahy 6 Marek Zeman.
4: Hlavním cílem projektu je vedle finanční pomoci rodinám také šetrnost k životnímu prostředí a snaha smysluplně využít aktovky a další školní pomůcky, které již někde splnily svoji funkci, ale jinde mohou ještě udělat radost a posloužit dál. Školní potřeby je možné přinést na radnici Prahy 6 vždy v pondělí a ve středu od 9 do 17 hodin. Ve stejných dnech a časech je možné si darované aktovky a školní pomůcky pro děti na radnici bezplatně vyzvednout.
3: Klaretista Aleksandr Šupenič postoupil do finále mistrovství světa. Jeho soupeřem v boji o zlato bude stříbrný olympijský medailista z Paříže Ital Filippo Macchi. A tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson postoupily v Praze do finále 4 hry. Soupeřky porazily 5-7, 6-3 a 11-9.
1: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů. Na horách naměříme 21. I v noci bude jasno až polojasno, k ránu od jeho západu čekáme místy až oblačno. Nejnižší teploty v noci budou mezi 17 až 12, v údolích klesnou teploty až na 9.
5: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: Provoz brzdí pohromadné nehodě na D1.
6: S komplikacemi počítejte na dálnici D1 z Prahy na Brno. Na výjezdu z Prahy komplikuje provoz dopravní nehoda 3 osobáků v levém jízdním pruhu na 12. kilometru, kde se zdržíte 15 minut. Dále se zdržíte o mezi 18. a 22. kilometrem 15 minut z důvodu dopravního omezení na mostě Šmejkalka. A před Brnem se tvoří kolona před dopravní nehodou, která se vyšetřuje na 183. kilometru. Do kolony zpomalíte na 177. kilometru a zdržení 40 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: A po zprávách už je na Frekvenci 1 připraven Robin Sobek.
2: Je to tak, já musím ještě Peťu doplnit. Ano, na výjezdu z Prahy máme vlastně problém. Směr Čestlice, to jsem zaznamenal, cestou sem do rádia, odtud se to táhne a pak se to zase táhne za Stránčicemi, takže pokud můžete, tak to objeďte. A jinak ne, jako, že by se mi třikrát chtělo, jo, v sobotu, když je venku tak krásně do práce, jo. Jsou prázdniny, na druhou stranu, já zase jako měl v životě to štěstí, že práce je mi zábavou, ale určitě bych si dokázal tu zábavu užívat dál ve Špindlu, odkud jsem se vrátil, bez oběda, ale zase s pořádnou svačinou z hor. To znamená, mám tady ještě ze snídaně housku a taky paštiku, tu si dám a pak vám řeknu, jak bylo a doporučím jednu horskou túru, kterou jsem absolvoval i se svou maminkou, bylo to úplně boží. Fakt doporučuji, je tam nádherně teď v těch lesích a horách a mezi těma skalama, prostě to bylo božíčkové, představ
3: úplně
2: si to.
3: Vidím,
2: vidíš,
3: úplně si to představuju.
2: Tak půjdeme hoďku dřív dneska. Tak jo. W, Amy McDonald, Čenasky, my vám budeme hrát teď to nejlepší z muziky. Hezké odpoledne.
3: Pěknou sobotu.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.
7: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

0: Přesně, my si spolu teď taky dáme takovou dovolenou. Takovou fiktivní dovolenou v éteru Frekvence 1 pár minut po čtvrt na 3 odpoledne. Vítejte, ptám se na to, jakou máte sobotu vy. Jestli pohodovou, poslechovou, válecí, grilovací, nebo dovolenkovou, jak se sluší a patří. A nebo jste třeba taky vyrazili vlastně někam nahory do přírody, stejně tak jako já, protože včera byl pátek, já jsem tady nebyl, ten, kdo poslouchal, to ví, já jsem si vzal volno, abych už od rána mohl běhat pěkně po horách. A byl jsem ve Špindlu, už ve čtvrtek večer jsem tam dorazil. A dali jsme si véčů a ráno po snídani jsme si pro změnu s maminkou a její kamarádkou Magdou dali výlet asi na 20 kilometrů. Převýšení poměrně velké, ale ten výlet byl naprosto nádherný. Já vám ho velmi rád doporučím. Já nevím, jestli to bylo tím, že jsme zvolili tak parádní trasu, anebo tím, že byl pátek, ale nikde nikdo nebyl, přátelé. Všichni chodili úplně jinými směry. My jsme šli takovou nádhernou stezkou, nádhernou přírodou, vlastně okolo Labe. Je pravda, že to všechno začínalo už u soutoku Labe a Bílého Labe. A šli jsme směrem Labský důl, pokud to někdo zná, potom Pudlava a dojdete až na Labskou boudu. Opravdu nádhernou přírodou, okolo potoka, lesy, skály. Krásná taková, přesně ta přírodní cesta, jinak Labská bouda je vysoko asi 1340 metrů, takže až tam dorazíte, tak si zasloužíte kávičku nebo pivečko, zakělečko. No a potom jdete dál směr Bouda, Martinovka, dojdete až na Medvědí boudu a zase zpátky k soutoku řek dolů do Špindlu. Ta trasa má, ještě jednou připomínám, asi 20 kiláků, tak se na to pěkně připravte a stojí to za to. Jo a kdybyste vlastně neměli taky kde bydlet, tak klidně mrkněte na penzionek Karolína, kde jsem byl i já, je to takový rodinný penzionek, mám to tam fakt rád, rád se tam vlastně vracím a jezdím. Máte tam nádherné výhledy a hlavně se tam o vás hezky postarají. Buď Vojta, nebo jeho táta s mámou, prostě idylka v rodině, idylce. Tak já jenom doporučuji takhle sám za sebe. Roxette, Backstreet Boys, taky Eliša Keys, jste to nejlepší z muziky, jedeme dál na Frekvenci, na hezké odpoledne a pište mi, co třeba děláte vy v sobotu na 736-300-444, jaké máte plány.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Hrajte o víc jak 50 tisíc korun.
1: 50 tisíc korun.
2: To je aktuální jackpot posledního slova na Frekvenci 1.
1: Třikrát denně máte možnost hádat poslední slovo.
3: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to
4: rodina,
5: destinace,
4: mapa.
2: Uhodněte poslední slovo.
1: A berte jackpot přes 50 tisíc.
2: 50 tisíc korun.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj blesk.

0: Takhle skvěle hrajeme The Look a taky Rockset. V sobotu odpoledne venku je nádherně, máme 3 minuty po půl třetí. Já jsem se ptal, jakou sobotu máte vy. Jestli pohodovou, takovou, makovou, poslechovou, válecí, grilovací, chlastací, nebo třeba jste vyrazili taky někam do přírody, jako jsem to udělal já, a vrátil jsem se sem za váma, abych se mohl chlubit a vyprávět o tom. Ale Alex to pojal zajímavě, chystáme se na Eros Ostrava Park, kde od 16:30 proběhne finále mistrovství Evropy v softbale žen do 22 let. Česko versus Itálie. Teda klobouk, Alexis, skvělá příležitost si užít tohle sobotní odpoledne. Vlastně skvělý, opravdu skvělý plán. Tak potom dej vědět, jak to dopadlo. Mrknu se možná potom i na internet. No, každopádně na to ještě máme čas. To bude až kdy, v 16:30 píše. Takže jo, tak to si pěkně užij. Skvělý plán. Zdraví taky Denis Orlové, vidíte? Z Orlové. Dnes je tady ideální počasí na poslech Frekvence 1. Pěkně v chládku, se válím pod autem. Dělám tady běžný servis. To znamená oleje, filtry a nějaké drobnosti. No, tak to je teda ideální čas, vidíš? Se trošku jako pošmodrchat v autíčku. Možná bych ti tam mohl hodit i tu mojí káru. A teď něco zažila. Ještě během dneška. Docela dost jsem toho nalítal a najel. No, ale do Orlové to mám trošku z ruky. No, nevadí, no. A večer píše, až se odmastím. Jasně, to chápu. Tak nějaký grill a pivko na zahradě, samozřejmě s Frekvencí 1. Denis Orlové, teda to jsou taky úplně unikátní plány. Tak díky za zprávy, pánové. My se podíváme taky na dopravu, jak to vypadá v sobotu odpoledne na cestách, takhle 5 minut po půl třetí, no a za ty vaše SMSky za odměnu vám budu hrát to nejlepší z muziky už za chvilku.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: S komplikacemi počítejte na dálnici D1 z Prahy na Brno. Na výjezdu z Prahy komplikuje provoz dopravní nehoda 3 osobáků v levém jízdním pruhu na 12. kilometru, kde se zdržíte 10 minut. Dále se zdržíte obou směrně 10 minut před dopravním omezením na mostě Šmejkalka mezi 22. a 25. kilometrem. A před Brnem se tvoří kolona před dopravní nehodou, která se vyšetřuje na 183. kilometru. Zdržení 25 minut. V opačném směru na Prahu se zdržíte 10 minut z důvodu dopravního omezení mezi 115. a 111. kilometrem, kde se pohybuje v levém jízdním pruhu pomalu jedoucí vozidlo údržby. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky je Robert Miles a taky Children. Na chlup přesně ve 3:45 odpoledne ladíte sobotní pohodovou prosluněnou frekvenci 1. Než se dostaneme k vašim plánům, které máte, tak vám tady doporučím ještě jeden plán na zítřek, na neděli. Protože pokud žádné plány nemáte, tak věřte, že mi ano, každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech po celém Česku. Náš kolega Ondra vyráží za vámi do terénu, zítra má namířeno do Náměště nad Oslavou a ani tentokrát nepřijede s prázdnou. Pro první z vás bude mít poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1 000 korun a pro další přiveze taky letní výbavu od Dr. Max k vyzkoušení, to znamená opalovací krémy, repelenty, voděodolné náplasti a k tomu další praktické pomocníky, kteří o prázdninách přijdou vhod. Čili poslouchejte také zítra ráno frekvenci 1 a zjistěte, kdy a kde přesně můžete kolegu Ondru potkat. Partnerem soutěže podotýkám je Dr. Max. Vybavte se na léto v lékárnách Dr. Max, ať už teda vyražíte k vodě, na aktivní dovču, nebo taky na výlet, nebo na festival, je to úplně jedno. V lékárnách Dr. Max vám navíc rádi odborně poradí a více informací najdete na www.drmax.cz/zdravé léto. Tak mrkněte.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
3: Po svět je Hollywood a v něm chci zát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

I've been reading.

0: Taková pohodovka Save Tonight, Eagle Eye Cherry na Frekvenci 1, taky Palo Habera bude. A nebo si dáme vzpomínku na film Rocky. Ale teď už 15. hodina.
1: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty připravila Kateřina Vavřínová.
2: Hezké odpoledne. Alexandr Šupenič je mistrem světa v šermu. Policie na Klatovsku zadržela muže, který střelnou zbraní ohrožoval příbuzné a provoz brzdí na D1 směrem na Brno a Polsko. Fleretista Alexandr Šupenič se stal mistrem světa v šermu. Ve finále v Hongkongu deklasoval Itala Filipa Makiho nad stříbrným olympijským medailistou z Paříže, zvítězil s výsledkem 15-2. Pro český šerm vybojoval Šupenič první medaili z mistrovství světa od roku 1985, kdy získal stříbro kordista Jaroslav Jurka. Policisté dnes odpoledne zadrželi v jedné obci na Klatovsku 53-letého muže, který podle dosavadních informací použil střelnou zbraň proti svým dvěma příbuzným. Nikdo nebyl při této události zraněn, nikomu už nehrozí žádné nebezpečí, uvedla policie na síti X. Škod způsobených vlky v Libereckém kraji letos v prvním pololetí výrazně ubylo. Chovatelé zřejmě svá stáda lépe chrání, více řekl náměstek hejtmana Jiří Klápště.
3: Jednak ta opatření na ochranu těch stád jsou realizována ve větší míře, než byla dříve. To znamená, ty ploty záchytné a podobně, tak pomáhají ta stáda chránit. A ti chovatelé vlastně už pracují právě aktivně tak, aby předešli preventivně těm škodám. Takže tohle chci ocenit a poděkovat jim, že využili ty možnosti, které dáváme jak Liberecký kraj, či stát, který financuje některá ochranná opatření. A samozřejmě druhá věc je, že vlastně i může být nějaký pokles početnosti některých těch jedinců, těch predátorů.
2: V Libereckém kraji se vlci vyskytují minimálně od roku 2014. Potvrzené zprávy o jejich výskytu jsou z HKO Kokořínsko-Máchův kraj, Jizerských i Lužických hor a také Krkonoš. Český basketbalový reprezentant Patrik Samoura se vrací z Francie a bude hrát za pražskou Slávii. S klubem podepsal dvouletou smlouvu. Slávia, která se po minulé sezóně spojila s mistrovským Nymburkem, to uvedla na svém webu.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Sobota je jasná až polojasná. Nejvyšší teploty naměříme 26 až 30 stupňů. Na horách se denní maxima zastaví na 21 a i v noci bude jasno až polojasno. Kránu od jeho západu čekáme místy až oblačno. Nejnižší teploty v noci budou mezi 17 až 12. V údolích naměříme 9 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Komplikace hlásí stále z D1.
4: Se zdržením počítejte na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Obousměrně se tvoří kolona před dopravním omezením mezi 22. a 25. kilometrem na mostě Šmejkalka. Zdržení v obou směrech okolo 15 minut. A pozor si dejte na dálnici D1 ve směru na Polsko. Na 318. kilometru vyšetřuje policie nehodu autobusu. Projíždíte tady opatrně. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Tolik zprávy, pokračuje odpoledne na Frekvenci 1 s Robinem Sapkem.
0: Je to tak, pojďme dál. Sobotní odpoledne v plném proudu. Teď už to mohu říct. Máme...
2: Řekni to!
0: 4 minuty po 15. Tak jakou sobotu máte? Na to jsem se ptal, jestli pohodovou, takovou, makovou, poslechovou, válecí, grilovací, anebo jste třeba vyrazili někam na hory, do přírody, jako já. Já jsem vlastně udělal takové minutkové video, pozor, já jsem udělal minutové video, kde jsem shrnul ten náš výlet, takže pokud vás to zajímá, tak mrkněte na můj Instagram Robin Sobek a Dana mi tady píše, máš pravdu, Robinku, že v Krkonoších krásně Labská bouda je úplně luxusní, jinak já trávím sobotu tak, že vařím meruňkovou marmeládu. Zdraví, jú, Dana. Jú. A to mě hned napadly meruňkové knedlíky,
2: no,
0: které jsem měl v týdnu.
2: To je boží.
0: A vlastně to je úplná parádička. Takové to máslo, kterým si to přeleješ a pak si dáš moučkový cukr na to z kuřice. No, už nebudu pokračovat, Dano. A taky píše Renča a Jirka, že jsou ve Zlatých horách a pozor, dneska je tam nějaká 31. akce, jmenuje se to Zlaté dny a bude tam vystupovat naše Marta Jandová.
2: Yeah,
0: naše Martička.
2: Hezký.
0: No tak... Pojďme si říct, Kačko, že od začátku prázdnin jsme Martičku nevěděli, že se nějak vydělávat musí, taky na živobytí. Takže dneska má koncert.
2: Má koncert, pak do toho tancuje, že jo?
0: Jasně, pak bude mít po prázdninách, ježiš, ta nebude vědět, kam dřív skočit a bude se kroutit v bocích a bude se připravovat na Stardance. Ale Škoda, že ty Zlaté hory jsou z ruky. Já bych normálně po tom vysílání zajel se podívat na ten koncert, protože já jsem si to našel na internetu, Renčo a Jirko, a Marta začíná ve 20.15. Ve 20.15. No. Co, Kačko, jedem? Dovysíláme? Dovysíláme? Marti, jestli
2: bychom
0: posloucháš.
2: Bychom přišli pozdravit.
0: No, tak guest list si přejeme. Zákulisí.
2: Welcome drink.
0: Backstage, chlebíčky a šampaňské. Přijede delegace z Frekvence. A na cestu si budeme hrát to nejlepší z muziky. Tak my to tady balíme a pouštíme Survivor. Mr. President, Eva Farná, Miraj a čus, ahoj, papa, padáme. Dělej, pojď.
2: Krásné odpoledne.
1: To nejlepší z muziky a Marek Malášek.
0: Do hlavy svý. Tak zase pozor, jo, aby ten Marek jako nebral nějakou, jako, aby si jako tady jako nebral pozornost, tak já vstupuji do písně Vyfarné Miraj, Robin Sobek, tam mělo být, jo. To si vyprošu, Robin Sobek vysílá dneska, nazdáre. Klíč.

0: nejlepší z muziky Survivor. Máme minutu po 15:45. Přejeme krásné sobotní odpoledne. Renča a Jirka napsali ahoj. My jsme už od čtvrtka ve Zlatých horách, kde se už od pátku vlastně koná po 31. akce Zlaté dny. Takže tohle může být parádní inspirace, přátelé. Vidíte, ještě, že nám Renča s Jirkou napsali. Píšou, je tu spousta stánků s jídlem, pitím, vyžití pro děti a taky do noci i spousta koncertů. Například večer dneska tu vystoupí i tvoje kolegyně Marta Jandová. Vidíte to, Martička dneska má koncert. Já to vůbec nevěděl. Holka jedna ani nenapíše nic, nepozve mě nikam. Ach jo, já jí to všechno vyčtu v září. Počkej, až se vrátí po prázdninách. Dobré čumět. No nic. Renča a Jirka píšou, počasí vyšlo, je tu krásně, vřele doporučuju, jste skvělé rádio. Renčo, Jirko, moc děkuju za tuhletu zprávu, protože já jsem se samozřejmě podíval na akci Zlaté dny a zjistil jsem, že Marta tam má opravdu dneska koncert a to ve 20.15, ve čtvrt na 9 večer, takže kdyby někdo to neměl úplně z ruky do Zlatých hor, a konkrétně na akci Zlaté dny, tak ať vyrazí, protože to bude stát za to. Já Martičku dobře znám na pódiu, nejenom osobně jen tak, ale taky na pódiu jako pořádnou dračici, takže ten koncert bude parádní, do čtvrt na 10 bude. Pak si dáte chviličku, jak se říká, voraz, pak si dáte pauzu, dáte si prostě klobásu s hořčicí a chlebem a ve 22.00 na stage nastoupí mimo jiné také Katarína Knechtová, která tam dneska bude mít koncert do 23. hodiny. Dokonce včera tam byl Adam Ďurica, to mě napadá, že ten bude hrát 5. srpna na našem Rádio Kempu Frekvence 1, v Kempu Pohoda bude Adam Ďurica. Přemýšlím, že tentokrát bych vyrazil i já se podívat na Adama na Rádio Kemp a dát si s váma třeba pivko a pokec a buřta, prostě špekáček. No uvidíme, k Rádio Kempu Frekvence 1 se ještě dostaneme a budu vás tam zvát už za pár chvil, ale do té doby si dejte ještě to nejlepší z muziky od Frekvence 1, pojďme hrát a v půl taky aktuálně doprava.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte větší mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Freddie Mercury, to nejlepší z muziky. Máme pár minut po půl čtvrté odpoledne, podíváme se aktuálně taky na to, jak to vypadá na cestách. No a připomínám, že za námi už jsou taky úspěšně tři radiokempy. Frekvence 1, ten čtvrtý nás čeká zase ve středu 29. července, tak se tam podíváme už za pár chvil.
1: Frekvence 1, doprava.
2: Se zdržením počítejte na D1 ve směru z Prahy na Brno. Obou směrně se tvoří kolona před dopravním omezením mezi 22. a 25. kilometrem na mostě Šmejkalka. Zdržení v obou směrech okolo 15 minut. A s hustým provozem počítejte na D1 před Brnem od Prahy. Kolona popojíždí od 190. kilometru po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení 15 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. We were good.

0: Garrett Ataki, Roy Orbison na Frekvencii 1.
1: Radio Campy Frekvence 1.
0: Pojďme na ně takhle ve 3:15 v sobotu odpoledne, když je krásně, já vás zkusím navnadit na středu konkrétně 29. července, protože za námi už jsou úspěšně 3 Radio Campy. A ten čtvrtý nás logicky teprve čeká. Čeká nás příští týden, jak už jsem zmínil, ve středu 29. července se na vás budeme těšit v kempu Strážnice, tentokrát, tak se mrkněte. Co vám ukazuje mapa? Jo, zadejte se tam kemp Strážnice, jak to máte daleko, schválně, každý z vás to udělejte. A pak zvažte, jestli přijedete nebo nepřijedete a dáte třeba prostor nějakému jinému kempu, kempingu, koupališti, no a prostě jiné štaci, která nás čeká až do konce prázdnin, až konkrétně do 26. srpna. Ale teď se mrkněte opravdu na kemp Strážnice, jak to máte z ruky, a přijďte se podívat, jak se dělá rádio. Přijďte se nám podívat po truce, jak vzniká takové živé vysílání. Od 14 hodin odpoledne vás vlastně budou provázet Lubka a Míra celou tou parádou, s tím, že večer v 19.00 bude hrát kapela Mirai.

než kapela Miraj vystoupí v 19.00 na pódium, tak vy budete soutěžit o hodnotné ceny v kempu Strážnice. Budete užívat letní pohodičky, protože to počasí, to je prostě parádička. To jsme si objednali a líp to snad dopadnout ani nemůže podle toho, co teda hlásí předpovědi. Samozřejmě ono se to vždycky může změnit, že jo, z minuty na minutu, ale opravdu to vypadá, že ten příští týden, alespoň od úterka dál, to budou tak trošku tropy. No, takže se na to připravte, vemte si plavky, ať si tam můžete taky trošku schladit, zaplavat a tak dále. Ale naopak, možná na druhou stranu zase po té koupačce zahřát u táboráku, protože vás budou čekat špekáčky. Ty tam máme pravidelně a bude se opékat. Ano, a opéká se i letos, tomu věřte, stejně tak kelímky štěstí, anebo pak po kapele Miraj, to znamená po té 20. hodině večerní, vás čeká taky závěrečná afterparty, která bude pokračovat minimálně do 22. anebo třeba do půlnoci. Uvidíme, jak budete rozjeti. Jinak všechny zastávky Rádio Kempu Frekvence 1 najdete už teď na našem webu frekvence1.cz, tak se můžete podívat. No a třeba, když nebudete moc dorazit do kempu Strážnice, tak si uděláte čas v srpnu do kempu Pohoda, do kempingu Vranovská pláž, nebo dorazíte na koupaliště a kempu Podbořany, anebo všechno s námi zakončíte v kempu Kristýna 26. srpna. Nevím, to už nechám na vás, ale mrkněte www.frekvence1.cz a ve středu doražte!

Ahoj, tady Petr Fiala z kapely Mňák a Ažďor. Přeju vám hezky léto z Frekvenci 1. Užívejte, opatrujte se, nespalte se na sluníčku. Hej.

0: Moje oblíbená kapela Mňák a Ažďorp na frekvenci 1. Ale teď taky Marek Ztracený, který vám zapije hned po zprávách, když tě život kope do zadku. Zadek jsme zrovna řešili tady před chviličkou, protože želvy Kačenko zlobí v Chorvatsku.
1: A někoho,
0: ano, kousli někoho do zadku, mimo jiné teda. Ale my se k tomu ještě vrátíme, samozřejmě po zprávách, k tomuto tématu. A já tady vybírám teď, co bych vám ještě pustil, ale musím říct, že toho je tolik, že já normálně... Tak víte co?
1: Tak já zaspívám.
0: Dobře, tak já stahu Ztraceného. A nebo chceš ten podkres? Jeho? Takhle je to lepší?
1: Ne, já tady to neumím.
0: Ne? Tak v tom případě já dám Olivii Rodrigo. Ona má asi 23, to je taková mladá kočka, ona je mimo jiné herečka, zároveň zpěvačka. A já jsem ji objevil jenom díky tomu, že náš hudební dramaturg, nedělám to často, ale tentokrát ho musím pochválit, nasadil Olivii.
1: Já jsem taky ráda, to je ohromně, ne, je ohromně to velká hvězda. Jako.
0: Počkej, ty ji znáš teda víc, asi možná než já. Ty jsi o ní jako věděla?
1: Já jsem o ní věděla, no, tak hodně mi trenduje na tom na sociálních sítích.
0: A takhle to je, pozor, no. Takže ono z toho ještě vypadne, že to je tvoje kámojda. Dej mi kontakt na Olivku.
1: Dobře.
0: Já mám rád Olivy. Milu Olivy. No.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
4: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
5: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Pojďme na ně. 16. hodina na spadnutí. Zprávy má Kateřina Vavřínová.
6: Dobré odpoledne. Kriminalisté objasnili skoro 20 let starý případ pokusu o vraždu. U Brna se dnes sešli sběratelé retrokočárků a provoz brzdí na D1 u mostu Šmejkalka. Kriminalisté ze speciálního týmu objasnili téměř 20 let starý případ pokusu o vraždu na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou na Liberecku. Vypátrali pachatele, který v září 2007 brutálně napadl a vážně zranil muže provozovatelky stanice. Trestní stíhání ale nemohli zahájit a případ odložili, protože už je promlčený, řekl to mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Francouzské úřady v noci na dnešek nařídily preventivní evakuaci 7 obcí v okolí Bordeaux kvůli rozsáhlým lesním požárům, které se k oblasti blíží. V těchto obcích žije přes 170 tisíc lidí, ale dvou z nich se evakuace týká jen částečně. Již v minulých dnech se přitom podle úřadů v jeho západní Francii muselo evakuovat 141 tisíc lidí. Dalších 60 tisíc muselo kvůli požárům opustit domovy ve středním Španělsku. Do Moravan u Brna dnes sjelo několik desítek sběratelek i sběratelů historických kočárků a retrokočárků. Hodinu popoledni se vydali na spanilou jízdu obcí. Nadšenců, kteří mají doma menší či větší sbírku starých kočárků, jsou po republice tisíce a scházejí se pravidelně na menších i republikových srazech jako tento. Organizátorkou byla v Moravanech již po třetí sběratelka Ivana Látalová.
7: Nejstarší kočárek mám z roku 1810, je to anglický kočárek, původně ze šlechtické rodiny. Přišla jsem k němu v uvozovkách v aukci v loňském roce. Jsem vlastně třetí majitelka. Původně vlastně ty kočárky byly dva, jeden bílý, jeden černý. Dochoval se teda jenom ten černý a k němu bylo ještě 20 malých kočárků. Zachovali se jenom dva, takže vlastním všechny.
6: Tenistka Tereza Valentová si o titul na domácím turnaji v Praze nezahraje. Nasazená pětka podlehla v semifinále Ukrajince Darje Snigurové 6-7-3-6 a čtyřmi zápasy dnes odstartuje nový ročník první fotbalové ligy. Sparta se představí na hřišti nováčka Zbrojovky Brno, která se mezi elitu vrátila po třech letech jako vítěz druhé ligy. Zápas začne ve 20 hodin.
5: Frekvence 1. Počasí.
6: Sobota je slunečná s vysokými teplotami mezi 26 až 30 stupni. Nejteplejší den z celého týdne nás ale čeká zítra. Ráno a dopoledne bude v neděli převládat polojasno až oblačno. Postupně může být až zataženo. Odpoledne čekáme ojediněle, večer místy přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: A krátce po 16. hodině míříme na dálnice.
8: Se zdržením počítí na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Obousměrně se tvoří kolona před dopravním omezením mezi 22. a 25. kilometrem na mostě Šmejkalka. Zdržení po obou směrech okolo 15 minut. S hustým provozem musí počítat řidiči jedoucí po dálnici D1 před Brnem od Prahy. Kolona popojíždí od 190. kilometru po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení 10 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
6: A po zprávách vám nejen to nejlepší z muziky na Frekvenci 1 nabídne Robin Sobek.
0: Je to tak, budu nabízet to nejlepší ze sebe.
6: A to je správný.
0: Takže pojďme, začneme poeticky hned tady, završuju, zaimprovizuju sobota, robota, písničky, básničky, sluníčko.
6: Popojdi maličko.
0: A to je přesně, co mě napadlo normálně. Tam bych asi skončil, děkuji ti moc. To nebylo připravené, přátelé. To nebylo v žádném případě připravené. Takhle my to tady s Kačkou umíme, když se sejdeme. Vy?
6: No, i o víkendu. V sobotu, v neděli, v pondělí, to
0: kdykoliv.
6: Kdykoliv.
0: Co mě zaujalo ve zprávách, mimo jiné, ten kočárek z roku 1810, jako pokud ještě funkční teda.
6: No evidentně jo, když tam proběhla i spanilá jízda.
0: Tak jo, kočárková jízda.
6: Kočárková jízda, no.
0: Ty jo. To je dobrá akce, u toho bych chtěl být. To bych se chtěl podívat, jak to tak vypadá. No dobře, no tak nic. My jsme slibovali, že vás budeme zvát místo na kočárkovou jízdu do Chorvatska, protože tam se zbouřily želvy.
6: Ano, mořské želvy pokousaly v Chorvatsku tři lidi.
0: Tak se tam mrknem za chviličku, nevím, co se jim stalo, kdo je naštval. Zkusím to zjistit. Do té doby 24/7 Celine Dion, Marek Ztracený, když tě život kope přesně tam, kam tě želvy koušou v Chorvatsku. Hezké odpoledne.
6: Hezkou sobotu.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.
9: Když tě život kope do zadku, od pondělí až do pátku,

0: Tak teď už víte, na co jsme pařili jako mladí. 24/7 Is It Love na frekvenci 1. Minutu po 4:15 odpoledne, tak mořské želvičky pokousaly v Chorvatsku 3 lidi, už jsme to tady nakousli. S Kačkou odehrálo se to vlastně tento týden v chorvatské Kaštele ve splitsko-dalmatské Župě. Jednou z obětí želvího kousnutí je mimo jiné také 13-leté dítě, ale když budu konkrétnější, tak šlo o 2 dospěláky a 1 13-leté dítě. Ty incidenty se odehrály na pláži Kaštel Lukšiči a obě kousnutí utrpěly vlastně zranění na různých částech těla, ne obě, ale oběti, jsem chtěl říct, dítě želva kousla do hýždí a ty dospěláky pokousala na rukou a taky na zádech. No a všechna zranění lékaři označili naštěstí teda za lehká. Je pravda, že vedoucí jedné tamní lékařské pobočky záchranné služby varovala všechny, že by se kousnutí karetou obecnou nemělo podceňovat. Podle ní by teda každý, kdo utrpí takové zranění, měl vyhledat lékařskou pohotovost, protože ta rána by prostě měla být řádně ošetřena. Není to takové obyčejné škrábnutí, které lze doma dezinfikovat, to vysvětlila tamní lékařka. A podle ní nejde vlastně o jen modřiny. Prostě takové kousnutí může způsobit vážnější poškození tkáně a každá taková rána sebou nese riziko infekce, takže nepodceňovat. Jinak karety se lidem obecně vyhýbají a to kousnutí je relativně vzácné, takže kdo naštval tamní želvičky? To je otázka na všechny i na odborníky. A odborníci uvádějí, že želvy se mohou kousnutím bránit, pokud se k ním ten člověk dostane příliš blízko, třeba se jich pokusí dotknout nebo jim zablokuje cestu, tak ať se pak nediví, že dostanou šlupku do zadečku. Myslím, že odtud výtrvané, prostě nechat je být, nesahat, nehladit, nebránit v cestě a tak dále. Takhle upřímně, tohleto kousnutí bych přál, vzpomínáte na toho blbce, jak tehdy té chudince želvičce vyril to svoje jméno do krunýře. Vzpomínáte na to? Tak přesně tomu bych to přál, aby se mu vlastně na záda podepsala svým zobáčkem ta želvička. A nebo klidně mnohem níže. To by byla větší zábava pro oba.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.

0: To nejlepší z muziky miluju Phila Collinsa, tak jsme se ho dali 2 minuty po 5:30 odpoledne. Doufám, že i vy k němu máte nějakou vřelou lásku. Fun Factory, No Name, taky Olivia Rodrigo, kterou jsme tady avizovali s Kačenkou, tak ta přijde hned po aktuální dopravě a pak si taky povíme, jak to vypadá vlastně s posledním slovem, které hrajeme, podotýkám, 4x denně od pondělí do pátku. A já jsem překvapen, vlastně dá se říct i tak jako zaskočen, že to včera v pátek během dne ještě nepadlo, když jste na webu frekvence1.cz už měli 3 nápovědy v pořadí. No, takže jak to vypadá, o kolik se bude hrát v pondělí hned po víkendu, povíme si za chvíli.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Zdržením počítejte na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Obousměrně se tvoří kolona před dopravním omezením mezi 22. a 25. kilometrem. Zdržení v obou směrech okolo 15 minut. S hustým provozem počítejte na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Kolona pojíždí od 190. až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení 10 minut. A pozor si dejte na dálnici z Vyškova na Brno. Na 214. půltem kilometru došetřuje policie nehodu osobního auta. Nehoda už je na krajnici a kolem se jede pomalu. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Aha, Fun Factory. To nejlepší z muziky ve 4:45 odpoledne, takhle v sobotu na frekvenci 1. Tak nám to tady stále nepadlo, přátelé. Já tu včera nebyl a říkal jsem si, že to padnout musí. Měli jste za den 4 šance sestřelit poslední slovo fotra na tripu alias Pepi Vrtala. Na webu mimochodem 3 nápovědy a vy jste nesestřelili vůbec nic. Takže bank nám povrostl a poposkočil vlastně na 55 500 korun. Tohle je teď aktuální bank posledního slova. Já bych doporučoval znovu a velmi dobře mrknout na web frekvence1.cz na ty nápovědy, které tam jsou. Jsou tam totiž od středy opravdu 3. A v pondělí ráno si můžete přečíst ještě úplně z brusu novou 4. nápovědu a neříkejte mi, že opravdu příští týden nám to nepadne. Možná opravdu už v pondělí. Budete mít šanci opět po ránu 2x u Lubky s Mírou. No a potom dopoledne logicky v 12:30 také u mne, a nebo po 4. za den odpoledne v 4:30, pokud se nepletu, u Vojty s Janou. Tak já budu držet palce, aby to dobře dopadlo. A třeba to opravdu padne. A nebo si to necháváte na rádiokem Frekvence 1. Kdo ví, ve středu odpoledne se bude hrát vlastně přímo live v kempu Strážnice. A to 29. července. To by bylo pozdvižení, to by bylo vlastně velmi zajímavé, protože já mám pocit, že tohle se tady v našem éteru ještě nestalo. Já bych si vlastně i přál, aby to padlo tam. Ale jak říkám, třeba si v pondělí přečtete 4. nápovědu a sestřelíte to hned ve 7:45 u Lubky s Mírou. Držím palec.

0: Mike and the Mechanics a Over My Shoulder, hrajeme to nejlepší z muziky, taky Cukero Paul Young. A nebo kapela Lucie bude. No a za chviličku se dáme další zprávy.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
3: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Přejeme hezké odpoledne, zprávy má Kateřina Vavřínová.
4: Dobré odpoledne, na Berounsku evakuovali děti z tábora kvůli požáru. Přibývá lidí s poruchou příjmu potravy a provoz brzdí na D1 směrem na Brno. U Otročině vsi na Berounsku dnes dopoledne hořelo v areálu dětského tábora. Oheň zachvátil dřevěný srub, přístřešek a část lesa. Hasiči evakuovali 40 dětí a 31 dospělých. Jeden člověk se nadýchal z plodin. Plameny napáchaly škodu za 900 tisíc korun. Příčinou byla technická závada na komínu, řekla mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová. V Česku je nejvíce lidí s poruchou příjmu potravy v historii měření. Počet hospitalizovaných loni poprvé přesáhl 10 tisíc. Informoval o tom web veřejnoprávní televize. Smrtí nemoc skončí zhruba v 10% případů. Nejrizikovější skupinou jsou mladé dívky, i když přibývá lidí ve středním a starším věku. Raketový nárůst přinesl COVID. Číslo se ale nadále zvyšuje. Podle odborníků je důvodem hlavně užívání sociálních sítí. Některé pražské městské části podpoří sociálně slabší rodiny, které nemají dostatek peněz na školní pomůcky nebo zájmové kroužky pro své děti. Vedle toho je dalším cílem projektu taky šetrnost k životnímu prostředí, uvedl mluvčí radnice Prahy 6 Marek Zeman.
5: Hlavním cílem projektu je vedle finanční pomoci rodinám také šetrnost k životnímu prostředí a snaha smysluplně využít aktovky a další školní pomůcky, které již někde splnily svoji funkci, ale jinde mohou ještě udělat radost a posloužit dál. Školní potřeby je možné přinést na radnici Prahy 6 vždy v pondělí a ve středu od 9 do 17 hodin. Ve stejných dnech a časech je možné si darované aktovky a školní pomůcky pro děti na radnici bezplatně vyzvednout.
4: Královskou 20. etapu Tour de France vyhrál Ekvádorec Richard Carapaz. Slovenský lídr závodu Tadej Pogačar si v neděli pojede pro pátý celkový triumf a nedělní závěrečná etapa Tour de France bude zkrácena ze 133 na 89 kilometrů. Organizátoři se rozhodli ulevit záchranným složkám bojujícím s lesními požáry.
3: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Sobota je slunečná, v denních maximech naměříme až 30, neděle bude nejteplejší z celého týdne. Naměříme 27 až 32 stupňů, ráno a dopoledne bude převládat polojasno až oblačno, postupně může být až zataženo, odpoledne ojedinělé, večer místy čekáme přehánky nebo i bouřky.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Pozorujte na nehodu v koloně na D1.
6: Se zdržením počítejte na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Od 17. kilometru se tvoří kolona před dopravním omezením mezi 22. a 25. kilometrem. V této koloně došlo k nehodě dodávky s osobákem. Zdržení 15 minut. Dopravní nehodu 3 osobních aut vyšetřuje policie na D1 ve směru na Brno na kilometru 183. Nehoda blokuje levý jízdní pruh a tady se zdržíte 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: 17 hodin, 4 minuty k tomu, posloucháte Frekvenci 1 s Robinem Sobkem.
0: Je to tak, já vás za chviličku vezmu do kina, abyste věděli, co se taky chystá na příští rok a možná bych to mohl nastínit touhletou krásnou, malou, pravdivou ukázkou ze života.
7: Jseš na suchu? Pražáři se na tebe vyserou! Musíme si pomáhat! Nemám pravdu, synku?
8: To zbáš!
0: Tožba, no tak asi tušíte, vinařská komedie Bobule bude pokračovat čtvrtým dílem Bobule a Bobulky, Kačko.
4: Jú.
0: No jo, tak se budeme podívat do kina, kdy konkrétně, to vám řeknu za chviličku, pojďme hrát Anastasia Tereza Kendlová. Hezké odpoledne.
4: Pěkné odpoledne.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

Cukeru a taky Polián, to nejlepší z muziky. Máme minutu po čtvrt na šest, krásné odpoledne. Vítejte tady u nás na Frekvenci 1. Já jsem zmínil, že Vinařská komedie Bobule bude pokračovat čtvrtým dílem. A je tomu opravdu tak, pokud jste to nevěděli nebo netušili, tak ten čtvrtý díl se bude jmenovat Bobule a Bobulky. A je to vlastně díl, ve kterém se Krištof Hádek s Lukášem Langmajerem opět vrátí na Pálavu. Přijíždějí tam už jako otcové dospívajících synů, kteří po nich zřejmě zdědili nejenom smysl pro humor, ale také talent dostávat se do problémů. Natáčení v režii Marty Ferencové skončilo a nová rodinná komedie vstoupí do kin 11. února 2027. Mimochodem, k tomu novému dílu vznikla taky nová písnička.

0: Písnička, která se jmenuje K vinohradu, naspívali Ondřej Ruml a sám říká, že je to písnička o lásce v prostředí vinohradů, o lásce bez dokladů.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Hrajte o víc jak 50 tisíc korun.
1: 50 tisíc korun.
2: To je aktuální jackpot posledního slova na Frekvenci 1.
1: Třikrát denně máte možnost hádat poslední slovo.
3: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to
4: rodina,
5: destinace,
4: mapa.
2: Uhodněte poslední slovo.
1: A berte jackpot přes 50 tisíc.
2: 50 tisíc korun.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: To nejlepší z muziky, tady u nás na Frekvenci 1 máme minutu po půl šesté, po aktuální dopravě třeba byl medley Jennifer Bones, taky kapela Lucie, jak jsem sliboval, hned v úvodu, nebo bude i Pink. Dali byste se někdy cvrčky na česneku, sarančata v banánovém těstíčku, nebo jsou nebo červy po indicku, přátelé? Proč to říkám a proč se na to ptám? Protože přesně tohle jste mohli ochutnat dnes v pražské zoologické zahradě a stejně tak tuhle tu parádu budete moct ochutnat i zítra, v neděli, opravdu. Tak já vás tam ještě pozvu, co vy na to.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Ale ještě předtím, dvě minuty po půl šesté, se podíváme také aktuálně na to, jak to vypadá na cestách.
2: Se zdržením počítíte na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Od 17. kilometru se tvoří kolona před dopravním omezením mezi 22. a 25. kilometrem. V této koloně došlo k nehodě dodávky s osobákem. Zdržení 15 minut. Dopravní nehodu 3 osobních aut vyšetřuje policie na D1 ve směru na Brno na kilometru 183. Nehoda blokuje levý jízdní pruh a tady se zdržíte 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky byl medley a taky Jennifer Warnes. Díky této písničce a hříšnému tanci jsme se všichni učili zvedačky. To, jak to vždycky dopadlo, přátelé, o tom se tady nemusíme bavit. Chudáci partnerky, no jo. Teď ale trošku z jiného soudku, máme 6:15. Já jsem sliboval pozvánku do pražské zoologické zahrady, protože tam jste dneska a stejně tak budete moct i zítra ochutnávat pokrmy z hmyzu a zároveň se podívat na komentované krmení hmyzožravých zvířat. Mimochodem součástí vlastně tohoto tradičního víkendu hmyzožravců a budou také komentované přípravy pokrmů nebo soutěžní stanoviště pro děcka a ochutnávky hmyzích specialit jsou v ceně vstupného, takže se nemusíte bát, nemusíte ani nic doplácet, ale více už mi neúplní mluvčí zoo Filip Mašek.
1: Ochutnávky budou probíhat u vzdělávacího centra poblíž hlavního vchodu a lidé se tam zároveň dozvědí, jak se chovají a zpracovávají například potemníci, brazilští, šváby, argentinští nebo takzvaní mouční červy. Zkrátka nepřijdou ani obyvatelé zoo Praha, všechna hmyzožravá zvířata totiž budou mít speciální komentovaná krmení. To se bude týkat třeba talapojnů, hrabáčů, surikat, mravenečníků nebo kriticky ohrožených luskounů.
0: A teď to nejdůležitější, abych ještě Filipa doplnil. Co budete moct vlastně vyzkoušet, když dorazíte do pražské zoo? No, možná se raději něčeho přidržte, budou to cvrčci na česneku, dále se bude servírovat hmyzí špíz. A nebo chcete-li hmyzí špízy, taky sarančata v bananovém těstíčku nebo moučné červy po indicku s kuskusem. A nebo, aby toho nebylo málo, dostanete na talíři potemníky moučné s jablky na

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou Roxette, budou také Aerosmith. Nebo si dáme Black Eyed Peas. Nebo si dáme taky zprávy, už za chvilku.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Pojďme na ně minutu po 18. Zprávy má Kateřina Vavřínová.
3: Dobrý podvečer. Policie obvinila z jablonecké vraždy 35-letou ženu. Soudce ji poslal do vazby. Výstraha před požáry se rozšířila i na velkou část Čech a bouralo se na D5 a D1. Z vraždy, která se stala ve čtvrtek odpoledne v jednom z bytových domů v Jablonci nad Nisou, kriminalisté obvinili 35-letou ženu. Soudce okresního soudu ji dnes poslal do vazby, uvedla policie na síti X. S ohledem na věk účastníků a rodinu nebude policie k případu zveřejňovat jakékoliv další informace. Návrh opozičního hnutí STAN, kterým chce především motivovat mladé lidi ke spoření na důchod, narazí v pondělí zřejmě na nesouhlas vlády. Poslanci Starostů například navrhují zvýšit státní podporu v prvním roce. Zaměstnavatel by navíc musel přispívat na penzi zaměstnanci, pokud by o to požádal a šetřil si taky sám. Podle návrhu stanoviska na vládním webu však již obdobnou problematiku uceleně řeší rezort financí, a to v novele zákona o doplňkovém penzijním spoření. Meteorologové dnes rozšířili výstrahu před vznikem požáru na velkou část Čech. Více řekl za Český hydrometeorologický ústav František Šopko.
4: V důsledku déle trvajícího sucha a oteplení vydáváme výstrahu na nebezpečí požáru na dnešek, to je sobotu 25.7., místy pro západní a severní Čechy. Na neděli 26.7. pro západní, střední a severní Čechy a místy i pro východní Čechy. V pondělí se vzhledem k přechodnému ochlazení riziko požáru přechodně sníží.
3: Výstraha platí do pondělní půlnoci. Pro oblast jižní Moravy trvá varování do odvolání. Z prvního místa do velké ceny Maďarska Formule 1 odstartuje Lando Norris z McLarenu. Úřadující mistr světa ukončil kvalifikační nadvládu Mercedesu v sezóně.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: V noci bude jasno až polojasno, k ránu od jeho západu čekáme místy až oblačno, nejnižší teploty mezi 17 až 12 stupni, v údolích naměříme dokonce jenom 9 stupňů, neděle bude nejteplejší z celého týdne, naměříme 27 až 32 stupňů, ráno a dopoledne bude převládat polojasno až oblačno, postupně může být až zataženo, odpoledne ojediněle, večer místy čekáme přehánky nebo i bouřky.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Pozor na nehodu na D1 a D5.
6: Dopravní nehodu 3 osobních vozidel vyšetřuje policie na dálnici D1 ve směru na Brno na 183. kilometru. Do kolony se zpomaluje na 179. kilometru a zdržení 20 minut. A boural se na dálnici D5 ve směru z Plzně na Prahu. Na 53,5 kilometru havaroval osobní auto s nákladním. Projíždíte tady opatrně. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Ze zpráv je to vše, na Frekvenci 1 pokračuje vysílání s Robinem Sobkem.
0: Je to tak, hezké pozdní odpoledne, možná podvečer, už teďkom pár minut, nebo chcete-li 4,5 minuty po 18. Pokud nesledujete Fočus, tak já mám pro vás informaci, že fotbalová Čensliga je vlastně zpátky, dneska nabízí mimo jiné teda zajímavý zápas, a to šláger mezi Plzní a Libercem. No a je pravda, že Viktorka v tom minulém ročníku doklopítala ke třetímu místu, před novou sezonou má plány ještě vyšší, bude chtít zamíchat kartami v boji o titul, ale pozor, první poločas navídl jenom vlastní gól Labry, to znamená, že Liberec vlastně vede nad Plzní 1-0, teď začal druhý poločas. Tak, jenom abyste byli informovaní, co se sportu týče, konkrétně fotbalu, co se týká muziky, Soul Asylum, Black Eyed Peas, taky Selza, pojďme hrát a podíváme se i na Radio Camp Frekvence 1. Hezkou sobotu.
3: Příjemnou sobotu.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky jsou Asylum, máme 6:45, tak se nám ten fotbal malinko otočil, už to není 0-1, Plzeň Liberec, ale 1-1, Viktorka srovnala, z penalty se trefil Krčík a potreslal tak ruku Masopusta, takže pokud někdo nesleduje, neví, netuší, Plzeň Liberec teď aktuálně 1-1, pokračuje druhý poločas. No a my se podíváme na další v pořadí čtvrtý rádiokem Frekvence 1, tak jak jsem sliboval, protože tři už jsou úspěšně za námi, no a před námi tu další středu, konkrétně 29. července se na vás budeme těšit v kempu Strážnice, takže se přejte opět podívat, jak vzniká živé vysílání našeho rádia. Od 2 se na vás bude těšit Lubka s Mírou a večer od 19. bude hrát taky kapela Miraj, a když už jsem ji zmínil, tak si ji dáme za chviličku, co vy na to?
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Královna Pop Music zpívá Hledej, Madonna na frekvenci 1, 2 minuty po půl sedmé. Před námi Aerosmith, taky Kylie Minogue, Jeleni. Pomalu jistě jdeme do samotného finále od 19.00. Tady samozřejmě bude hit paráda na frekvenci 1, tak doufám, že budete poslouchat taky po zprávách, ale to už malinko předbíhám. Ještě se podíváme společně 2,5 minuty po půl sedmé večer na to, jak to aktuálně vypadá v sobotu takhle v podvečer v dopravě.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dopravní nehodu 3 osobních vozidel vyšetřuje policie na dálnici D1 ve směru na Brno na 183. kilometru. Nehoda blokuje levý jízdní pruh. Do kolony se zpomaluje už na 177. kilometru a zdržení 35 minut. A bouralo se na dálnici D5 ve směru z Plzně na Prahu. Na 53,5. kilometru havaroval osobní auto s nákladním. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

To nejlepší z muziky, tohle jsou Aerosmith. Já tady na Frekvenci 1 pro vás ještě takhle ve 6:45 v podvečer. Aktuálně sleduju Focus, nebo chcete-li fotbal. 86. minuta druhého poločasu. Plzeň a taky Liberec. No, nezbývá moc na to, aby Plzeň dneska uhrála alespoň remízu. Nemám úplně dobré zprávy pro ty, co fandí Plzni, protože nejdřív teda prohrávali o jeden gol vlastní chybou, dali si vlastňáka. Takže to bylo 0-1, potom teda 1-1. Viktorka srovnala, z penalty se trefil Krčík, potrestal ruku Masopusta, no a teď aktuálně, jak říkám, v 86. minutě Plzeň-Liberec 1-2. Rychlý break a Slovanci bere vedení zpátky, trefil se Soliu, tak uvidíme, jak to dopadne, ale jak říkám, toho času na vyrovnání moc nezbývá. Mimochodem 8:80 minuta se také hraje mezi Zlínem a Baníkem Ostravou, stav 0-1, Baníček vyhrává a v 8 večer taky podotýkám, bude nastupovat Zbrojovka Brno se Spartou. Tak to teprve uvidíme, jak to všechno dopadne. Docela to nejlepší z muziky, v celou zprávě je pak česká hitparáda.

To nejlepší z muziky, tohle Lady Gaga. Za chviličku 19. hodina na chlup přesně budou startovat zprávy a hned po nich taky česká hitparáda. Co se týká fotbalu, tak to už vlastně jde taky do finále, nejenom moje vysílání, ale mám tady překvapení na úvod. Champions League, Viktorka nezvládla první doma.

0: vypadající zápas, vlastně byla docela dost marná. Liberec z západu Čech odváží výhru 3-1 a o té rozhodl Afola Bisoliu v 76. minutě. Takže 3-1 pro Liberec nad Plzní. Velké překvápko. No, my si teď dáme slibované zprávy. Mějte se, smějte se, ode mne je to pro dnešek všechno. Robin Sobek se loučí a budu se těšit zase v pondělí na startu nového prázdninového týdne v 10 dopoledne. Pojďme na zprávy.
1: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Mimochodem ty připravila Kateřina Vavřínová.
2: Dobrý večer. Po 20 letech policie objasnila pokus o vraždu na benzínce. Krejčíková v semifinále Prague Open podlehla Rakušance Tagerové a provoz se stále komplikuje na D5 a D1. Kriminalisté ze speciálního týmu objasnili skoro 20 let starý případ pokusu o vraždu na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou na Liberecku. Vypátrali pachatele, který v září 2007 brutálně napadl a vážně zranil muže provozovatelky stanice. Trestní stíhání ale nemohli zahájit a případ odložili, protože už je promlčený, řekl to mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Belgická policie zatkla kvůli podezření ze špionáže Kanaďanku čínského původu, která působila jako stážistka ve vedení Severoatlantické aliance v Belgii. S odkazem na sdělení belgické prokuratury o tom dnes informovala agentura Reuters. Do Moravan u Brna se dnes sjelo několik desítek sběratelek i sběratelů historických kočárků a retrokočárků. Hodinu popoledni se vydali na spanilou jízdu obcí. Organizátorkou byla v Moravanech už po třetí sběratelka Ivana Látalová.
3: Nejstarší kočárek mám z roku 1810, je to anglický kočárek, původně ze šlechtické rodiny. Přišla jsem k němu v uvozovkách v aukci v loňském roce. Jsem vlastně třetí majitelka. Původně vlastně ty kočárky byly dva, jeden bílý, jeden černý. Dochoval se teda jenom ten černý a k němu bylo ještě 20 malých kočárků. Zachovali se jenom dva, takže vlastním všechny.
2: Do finále tenisového turnaje WTA v Praze neprošla ani Barbora Krejčíková. Nasazená dvojka podlehla 18-leté Rakušance Lili Tagerové 7-6, 3-6 a 6-7. A do finále se neprobojovala ani Tereza Valentová. Nasazená pětka podlehla v semifinále Ukrajince Darje Snigurové 6-7 a 3-6. A ještě přidáme pohled na fotbalovou ligu. Zlín Ostrava, výsledek 0-1. Baník vyhrál pátý soutěžní zápas po sobě. Zlínu podlehl v jiném z posledních 15 ligových utkání. A jak už o tom mluvil Robin, fotbalisté Plzně na úvod nové prvoligové sezóny nečekaně prohráli doma s Libercem 1-3.
1: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Sobota je slunečná s vysokými teplotami mezi 26 až 30 stupni. Nejteplejší den z celého týdne nás ale čeká zítra. Ráno a dopoledne bude převládat polojasno až oblačno, postupně může být až zataženo. Odpoledne čekáme ojediněle, večer místy přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: A krátce po 19. hodině míříme na silnice.
5: Dopravní nehodu 3 osobních vozidel stále došetřuje policie na dálnici D1 ve směru na Brno na kilometru 183. Nehoda blokuje levý z ní proud, do kolony se zpomaluje už na 175. kilometru a zdržení 40 minut. A boural se na dálnici D5 ve směru z Plzně na Prahu. Na 53,5 kilometru havaroval osobní auto s nákladním. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Česká hitparáda Frekvence 1.
1: Jana Knížková
4: a Roman Mikeš.
6: Už je to tady, už je to tady. Víš, co je strašný?
7: Nevím, povídej.
6: No, že tohle je poslední červencový víkend.
7: Hele, ale já myslím, že je dobrý, protože já jsem viděl teď, proč to říkám celý, viděl jsem teď docela hezký dokument o Vánocích. A vlastně jsem zjistil, že se na něj hrozně těším.
6: Ale pozor, my jsme
7: mě to vedro vadí.
6: My jsme byli na radiokempu teď ve středu na Stříbrném rybníce a tam měli akci včera. No. Myslím, že to bylo včera.
7: Kapry zdarma.
6: Ne, měli Vánoce.
7: A co to znamená?
6: Měli Vánoce, měli normálně stromeček už tam připravený.
7: To je
6: koledy, meníčko, salát s řízkem, no. Večer nebo během odpoledne doprovodný program, nějaká soutěž v běhu na běžkách.
7: To
6: no,
7: je
6: super.
7: Pěkný.
6: Super,
7: takže jsou. Těšíme se na Vánoce, ale těšíme se taky na vás. Děkujeme, že nás posloucháte a pojďme si říct, kdo vypadl.
6: Tak nám teď pro tento týden končí Miroš Majda a ten nám vypadl po 9 týdnech.
7: Teda, mohl to vydržet.
6: Prší končí.
7: Tak je tady...
6: Jak předpověď.
7: Je tady Iskrý od Adama Ďurici.
6: To si děláš, to dal.
7: Nedělám. Co si dělám? Co je to tudel? Skončil po 3 týdnech. Tak to jste nás překvapili.
6: Hej, ale tak to je velký.
7: Jako. Hej, ty jsi byla někde s nějakýma mladejma teď, viď?
6: To mě ale překvapuje.
7: Hej, počkej.
6: No nic, přátelé, pojďme si říct, kdo je tu nasazen jako typ číslo 1 a typ číslo 2.
7: Kristýna Slámky.
6: Bez dlouhý aho a.
7: Tak Slámky.
6: Nejsou to Slámky, nejsou to Brčka?
7: No to jsou jako sláma. Jo, jsou? Sláma?
6: Slamky.
7: Slamky, ale tohle jsou asi, vem si to.
6: Slamky.
7: A teď Kristýna... nevím, kde je jedička, co jsem ti dal do ruky vůbec?
6: Prosím tě, Kristýna, písnička Slamky. Kdo neví, co znamená slamky, tomu to vysvětlí právě sama Kristýna, a to ve svém pozdravu.
7: Ano, nazdár, já jsem pozdrav. Slamka.
6: Láska, co jiného než láska, ty nejšťastnější chvíle nastávají tehdy, když jsou slova zbytečná, dvě brčka ve sklenicích a všechno je tak krásně harmonické, jak má být.
7: No, tak jsem to říkal, Slamky. Ty jsi to říkal.
6: Já jsem to říkal.
7: Kdo to říkal? Já jsem to říkal. No, takže to je první song.
6: On to říkal.
7: Posuďte, jestli se vám bude líbit nebo nebude.
6: A pak je tady Mikael.
7: Tam je něco červeného, co je tam napsané?
6: Tam máme ve scénáři napsáno, že k tomuto songu máme od Kristýny zdravici.
7: Tak to bude ono, takže se těšte na zdravici. No a pak tady máme Mikaela, toho taky dobře známe, už ten už je tady několikrát. Ta písnička se jmenuje Spolu, je to nový autorský single o blízkosti, domově a bezpečí. Písnička Spolu je pro mě o pocitu, který člověk nemusí všechno zvládat sám. A jo, pocit,
6: může.
7: Který nemůže. O tom, že někdy stačí mít vedle sebe někoho, s kým můžete jen být, ať už partnera, rodinu, dobrého přítele nebo domácího mazlíčka.
6: Přesně, psa.
7: Domov pro mě není jen místo, ale hlavně pocit. A ten jsem chtěl do téhle skladby otisknout.
6: Tak uvidíme, jestli toto se to podařilo.
7: To si posuďte sami. No.
6: Posuďte sami. Takže pojďme udělat rekapitulaci. Typ číslo 1 Kristýna Slamky.
7: A typ číslo 2 Mikael Spolu.
4: Česká hitparáda frekvence 1.
1: Typ číslo 1.
8: Ahoj, tu je Kristýna. Zdravím zo Slovenska a posílám k vám na frekvenci 1 svoju novinku Slamky. Tuším, že u vás sa povie Brčka. Majte sa krásne, želám vám krásne leto.

0: Dámy a pánové, pojďme si říct, co nás dnes čeká. Tak já tady mám knedlik, zelí, pivo a pořádně se najím a pak vám řeknu, kdo je na 10. místě.
1: No ale pozor, na 10. místě. Mě to tak překvapuje, jako tenhle týden je jedno velký překvapení. Jo. Ne, že nám, bo to, že nám vypadl Adam Ďurica, to už jsme oplakali, ale Vojtěch Dyk, nasazen v minulém týdnu jako novinka, bere jenom 10.
0: Hele, ale my jsme říkali přece, že to nic neznamená. Někdo má pomalý rozjezdy, někdo má rychlý rozjezdy a prostě Vojta Dyk to má jako pomalý. No.
1: Pro hvězdy.
0: Uvidím příští týden, třeba bude hned 5.
1: Hele, písnička Loser a mě překvapuje, že se ve slově Loser píše kroužek.
0: Tam by se nemělo psát vůbec nic.
1: Já bych psal jenom
0: loser. Ale já bych dal čárku, co ty na to? Ale to máš
1: stejně... Co ty na to? Já taky, no.
0: Ale poslouchej, já myslím, že já třeba...
1: Jak tchyně.
0: No, anebo čus. Nevíš, jestli se píše čus s kroužkem, anebo čus s čárkou.
1: Ale tak jako tam už se nespleteš, že jo? Protože když to napíšeš bez toho, ale tchyně je prostě bez diakritiky.
0: Tchyně, takže tchyne.
1: První diakritiky. Takže 10. místo Vojtěch Dych s písničkou Loser. Kdo je na 9?
0: 9, tak to je Ondřej Rubel, ten nám spadl teda, ale jako fakt spadl z 5 na 9.
1: Jako nechápu.
0: Je 5. týdnem v hitparádě, písnička k připravovanému filmu Bobule Bobulky, ten bude mít premiéru v úterý. Asi úterý? Spíš únoru. Že tady úterý je druhý měsíc, únor je taky, že druhý den v týdnu. Vidíš to. A roku 2027, což je za chvilku.
1: Už je prej dotočeno.
0: Mimochodem únor 27 a no, vidíš, to je za chvilku, no.
1: Jako já, když byl rok 2000.
0: A počkej, moment, jak víš, že je dotočeno?
1: Psali to v bulváru.
0: Jo, bulvár.
1: No, my jsme o tom včera mluvili ve vysílání.
0: No tak to jo, jak pokud jste o tom mluvili ve vysílání, tak je to pravda.
1: Přesně.
0: To je jasný.
1: Tak, rekapitulace, 10. místo pro tento týden Vojtěch Dyk, Loser.
0: A 9. k Vinohradům Ondřej Ruml. Místo 10.

0: Přátelé, tady 8. a 7. místo a na 8. místě je Civilní obrana. Písnička se jmenuje Spolu na pořád. Civilní obrana je kapela, o který jste už tady od nás museli mnoho slyšet.
1: Jasně, začali cvičit v krytu Civilní obrany, proto se jmenují Civilní obrana. To všechno jsme si řekli v minulej hitparádách.
0: Jak fakt? To si takhle pamatuješ?
1: Já se pamatuju, protože já ale za mladá, mýho mládí bylo vždycky všude byly kryty Civilní obrany. Ne Civilní, ale Civilní.
0: No, každopádně písnička Spolu na pořád, upřímná zpověď o přátelství, které přežilo 2 dekády v hudebním showbiznesu. Text, pod kterým je podepsán dlouholetý souputník kapely Lukáš Dvořáček, přesně definuje chemii uvnitř formace. Mm-hmm. A je tam spolupráce s některými členy z kapely Činasky a myslím si, že to tam je trošku cejtit.
1: Jo. Jasně. Tak, pojďme na 7.
0: Já jsem z Bramboráky. Já cítím Bramboráky.
1: Ne, já jsem
0: z Země možná.
1: No, to bude z tebe. Země vzduch.
0: Já měla na radio. Ten
1: Bramboráky, Země vzduch. Ty dobře lítaj. Hele, máme tady 7. Minulé 7., teď 7., druhým týdnem hitparáda je Půlnoční hřích Krištof a
0: Dominika Aladžie.
1: Mimochodem, je to tady tak, že je to influencerka, kdybyste nevěděli, kdo je Dominika Aladžia, a Půlnoční příběh je single o touze, která nevždy musí být naplněna.
0: No, to tak je.
1: A to se stává dost
0: často. Po něčem toužíš a prostě do konce tvých dnů nepřijde
1: to. A nepřijde to. Ale zase jsou lidi, kteří potom vůbec netouží a přijde to.
0: No, právě.
1: To je prostě nespravedlivý. No.
0: Tak, pojďme udělat rekapitulaci. 8. místo Civilní obrana Spolu na pořád.
1: A 7. místo Půlnoční hřích Krištof a Dominik Aladžia.
0: To je a ona, to je Dominika.
1: No a oni si teď říkají všechno jako chlapi, tak si myslím, že to víš, jako Dominik. Ale píše se to Dominikue. No tak dobře, Dominika.

0: Dámy a pánové, posloucháte Hitparádu Radia Frekvence 1.
1: A tohle mě baví. Na šestém místě Eva Farná s písničkou Perpetuum mobile. Já ji prostě miluju. To je naprosto fantastická písnička.
0: Jestli pak víš, co je to Perpetuum mobile, to je prostě věc, kterou jednou dáš nějaký impuls.
1: Přesně, a ono to furt jede.
0: Prostě něco jdoucí do nekonečna.
1: Přesně. No. A furt. A hlava, nehlava.
0: Hlava, nehlava. A to je vlastně produkce, nebo to je, ne produkce, ale to je jako umění Evy Farný, že ona prostě ji nakople a ona jede a je to lepší a lepší.
1: Právě, ale ona v téhle písničce si vlastně tak trošku jako stěžuje na to, že jako je jak robot, že jede jak šroub a nemá čas si prostě pořádně ani užít skleničku vína, víš, jako, že je sice slavná, ale prostě ta práce, která zatím je, jí nedává...
0: A to tak chodí, ale
1: je to jasný.
0: Světových
1: to je
0: hvězd, jako jasný. Českých hvězd, prostě to tak chodí.
1: Nedává ti odpočinku. My jsme teď na tom radiokempu mluvili s Michalem Hruzou a ten říkal, hele, já jsem prostě v takovým permanentním kolotoče, mám prostě pořád pocit, že jsem jako jak vyštěvený. A byl tam náš kolega Miloš
0: Pokor. A na řetězáku byl. A na velkém nebo na malém.
1: Na řetízkáči, no. A byl tam Miloš Pokornej a říká, buď rád, že to tak je, protože až se přestaneš točit, tak je konec, jo?
0: Je to tak, no. Hmm. Tak, ale pojďme, takže to je co? To
1: Eva Farná, Perpetuum mobile, šesté místo.
0: Pak tady máme páté místo, Post-it, Geronimo. Je to novinka Démony mládí.
1: Ano, prosím vás, šestým týdnem už tady, takže tady ta písnička už se tady jako taky svoje užívá.
0: Je to neskrotný boj v nás. V nás, jako furt se něco v nás děje,
1: je takový to
0: vře.
1: Jo, nebo víš, jak máš tam tu, jako tu...
0: Mám jít do hospody teď, nebo až za dvě minuty. Furt se tady jako bojuje s tím.
1: To je ten hodnej Mikeš a ten zlobivý.
0: Ne, on je to trošku jinak. Je to prostě tak, že nejde jen o další rockový single, v tomto případě jde o hluboké osobní ohlédnutí zpěváka za divokými stavy mládí a vnitřními bitvami, které ho formovaly.
1: Bitvami.
0: A my, M-I-I-my. Ne, to není vlastně. Jo, je to. Jako symbol neskrotnosti, jako symbol neskrotnosti si kapela vypůjčila jméno legendárního indiánského náčelníka.
1: Geronimo. Rekapitulace. Šesté místo Perpetuum mobile Eva Farna.
0: A páté místo Geronimo Post-it.
2: Česká hitparáda Frekvence 1.
3: Hlasujte na www.frekvence1.cz.
2: Místo šesté.

0: Jana Knížková
1: a Roman Mikeš. Česká
0: hitparáda frekvence 1. Místo páté.
1: Místo páté.
2: Umírám, celý se klepu a

0: Tři interpreté nás teď čekají, než vám řekne, kdo je na prvním místě. Pro tento týden čtvrté místo bere sympatická zpěvačka Nikal Votrubová.
1: Tam vlastně došlo jenom k jedné změně. Ona z trojky spadla na čtyřku.
0: No,
1: je to tak, říkám to dobře.
0: No.
1: Je osmým týdnem.
0: Myslím, že to jako nevadí. Důležité je, že tady už je osmým týdnem se svojí písničkou. Je to opravdu velice talentovaná holka. Já myslím, že oni ještě hodně uslyšíme.
1: Trojka, to je prosím vás dovolená k Single X. O tom jsme taky spoustu mluvili, že prostě on to umí načasovat úplně přesně, jak to má být.
0: No tak jako přesně jsou Vánoce, a vydáš koledu, jo?
1: No, hlavně to nesples. hlavně to nepoples. Ale počkej, ten byl minule druhý a teď je třetí, ale teď to přijde.
0: Trošku nám to klesá.
1: No, ale
0: řekni to, Ksindl nám klesá,
1: já to řeknu.
0: A teď přijde co?
1: Teď přijde ta změna. Druhé místo, to je, pozor na tom, Martyho banda, která byla šestá.
0: Nechápu.
1: A je druhá. Já myslím, že se asi posluchači Martyho bandy vrátili z dovolený nebo něco a prostě zatlačili.
0: Zajímavý,
1: a řekli, hele, takhle to nejde, Martyho banda přece nebude na šestém místě a
0: bude na druhém.
1: Je na druhém. Je tady pátým týdnem.
0: No jako super, kluci, gratulujeme. Pojďme udělat rekapitulaci. Na čtvrtém místě Nikol Votrubová jsou Dny.
1: Třetí místo dovolená Single X.
0: A na dvojce druhý rande Martyho banda. Místo čtvrté.

0: Taky.
1: Co to bylo? Ano, ano, ano. 20th Century Fox. Mimochodem, když už teda mluvíme o fanfárách, představte si, já jsem měl od zubaře, to musím říct, já jel od zubaře z toho, z Žižkova a jela tramvaj, takhle přijížděl a zazvonila na mě. Devítkou. Aha. A páteřní tramvaj. A zvoní na mě, já jsem říkal, co blbne ten řidič.
0: A nějaká bezpáteřní.
1: Ne, tohle je páteřní jako linka, páteřní přes celou Prahu. A on na mě zvoní a pak na mě mává ten řidič. A já jsem říkal, tak já nevím, jsem nevstoupil do té vozovky ani za ten pruh. Nastoupil jsem do tramvaje a najednou se ozval v mikrofonu. Zdravíme na palubě našeho vlaku, Mikeše. A já jsem mával. No a pak jsem ještě vystoupil, když jsem vystupoval v Košíři a on otevřel dveře, jak jsme si podali ruku a on mi říkal, teď já už jsem váš řidič, já vás vozím pořád.
0: A střih jsme nějaký for.
1: Ne, on říkal, že nás poslouchá.
0: Že nemá smysl
1: pro že prej právě kolem toho všeho, co se tady kolem nás děje, aha, že ten náš úbor jako že ho pozbuzuje.
0: Ježiš, no to
1: takže děkujeme, zdravíme tramvaj číslo 9.
0: Zdravíme a moc gratulujeme, my jsme totiž úplně zazděli to.
1: Tak, ale teď to přijde znova. A jedem, pozor!
0: Na prvním místě pro ten týden. Petr Kolář, Olympici, co je vůbec v nás? Gratulujeme moc.
1: Jsou druhým týdnem na prvním místě,
0: no,
1: to je třeba důležitý.
0: Už po druhý jsou první.
1: A jsou tady 9 po 9.
0: Takže myslím, že příští týden si to vyzobnou.
1: Ale pozor, to je to, co jsi říkala na začátku, že se divíš, že Vojta Dyk je na 10. místě, a není vejš. A oni byli taky oni, takhle, to tam jako vybírali, vyzobávali poslední místa. A jsem říkal, ty chudáci vypadou.
0: Tak
1: anglicky se řekne, I am right.
0: Neřekne se to, you have true.
1: Já jsem true. Já za sebou nechávám true.
0: Končí lekce angličtiny, nabídli jsme další hit parádu Rádia Frekvence 1. Moc chceme poděkovat za to, že hlasujete,
1: ano,
0: že se podílíte na tom, jak ta hit paráda dopadá.
1: Dopadá.
0: Chceme vám popřát krásný víkend samozřejmě.
1: Všechno nejlepší k narozeninám, kdyby náhodou někdo měl. To je důležitý.
0: No, a kdybyste nevěděli, uslyšíme se zase příští týden v sobotu.
1: Je to tak a my se na vás moc a moc těšíme.
0: Protože... Do kdy hlasovat?
1: Prosím tě, do úterka do 12 hodin a teď to řeknu zpátky. A moc se na vás těšíme, protože vás co? Máme rádi.
0: Máme vás rádi.
1: No, to říkali ve studiu kamarádi.
0: No. Ahoj kamarádi.
1: Ahoj kamarádi,
0: máme vás rádi.
1: Já jsem Ju.
0: A ty jsi Hele.
1: Takže Jani Knížková.
0: A Roman Mikeš, mějte se krásně, ahoj.
2: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo první.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ministryně Mrázová dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Tour de France se zkrátí kvůli požárům a v neděli naměříme až 32 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. V květnu ministryně řekla, že na nákup parcely v Bílině na Teplicku jí peníze půjčila rodina. V majetkovém přiznání ale transakci neuvedla. Napsali to Seznam zprávy. Zatím nepravomocné uložení pokuty potvrdila serveru mluvčí města Most. Mrázová si chybu uvědomuje. Pokutu zaplatí a neodvolá se, řekla v reakci mluvčí rezortu. Do Česka se vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až na 36 stupňů Celsia. Neměly by to ale podle nich být tak extrémní vedra, jaká byla na konci června, kdy padl nový rekord, a to skoro 42 stupňů. Některé pražské městské části podpoří sociálně slabší rodiny, které nemají dostatek peněz na školní pomůcky nebo zájmové kroužky pro své děti. Vedle toho je dalším cílem projektu taky šetrnost k životnímu prostředí, uvedl mluvčí radnice Prahy 6 Marek Zeman.
2: Hlavním cílem projektu je vedle finanční pomoci rodinám také šetrnost k životnímu prostředí a snaha smysluplně využít aktovky a další školní pomůcky, které již někde splnily svoji funkci, ale jinde mohou ještě udělat radost a posloužit dál. Školní potřeby je možné přinést na radnici Prahy 6 vždy v pondělí a ve středu od 9 do 17 hodin. Ve stejných dnech a časech je možné si darované aktovky a školní pomůcky pro děti na radnici bezplatně vyzvednout.
1: Nedělní závěrečná etapa Tour de France bude zkrácena ze 133 na 89 kilometrů. Organizátoři se rozhodli ulevit záchranným složkám bojujícím s lesními požáry. A fotbalová Sparta má novou posilu. Norský útočník Jonathan Bruns, který doteď hrál za Rakův Częstochowa, podepsal na Letné víceletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Neděle bude nejteplejší z celého týdne. Naměříme 27 až 32 stupňů. Ráno a dopoledne bude převládat polojasno až oblačno. Postupně může být až zataženo a odpoledne ojedinělé večer místy čekáme přehánky nebo i bouřky. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.
0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.
3: Sobotní party mix Frekvence 1.

čas se zhasl. To, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Každé všední odpoledne jsou s vámi na Frekvenci 1.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: Je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak to. Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na Frekvenci 1.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Policie obvinila z vraždy v Jablonci 35-letou ženu. Soudce ji poslal do vazby. Návrh starostů ohledně spoření pro mladé u vlády nejspíš neprojde a v neděli naměříme až 32 stupňů. U zpráv vás zdraví Kateřina Vavřínová. Z vraždy, která se stala ve čtvrtek odpoledne v jednom z bytových domů v Jablonci nad Nisou, kriminalisté obvinili 35-letou ženu. Soudce okresního soudu ji poslal do vazby, uvedla policie na síti X. S ohledem na věk účastníků a rodinu nebude policie k případu zveřejňovat jakékoliv další informace. Návrh opozičního hnutí STAN, kterým chce především motivovat mladé lidi ke spoření na důchod, narazí v pondělí zřejmě na nesouhlas vlády. Poslanci starostů například navrhují zvýšit státní podporu v prvním roce. Zaměstnavatel by navíc musel přispívat na penzi zaměstnanci, pokud by o to požádal a šetřil si taky sám. Podle návrhu stanoviska na vládním webu však již obdobnou problematiku uceleně řeší Ministerstvo financí, a to v novele zákona o doplňkovém penzijním spoření. Škod způsobených vlky v Libereckém kraji letos v prvním pololetí výrazně ubylo. Chovatelé zřejmě svá stáda lépe chrání. Více řekl náměstek hejtmana Jiří Klápště.
2: Jednak ta opatření na ochranu těch stád jsou realizována ve větší míře, než byla dříve. To znamená, ty ploty záchytné a podobně tak pomáhají ta stáda chránit. A ti chovatelé vlastně už pracují právě aktivně tak, aby předešli preventivně těm škodám. Takže tohle chci ocenit a poděkovat jim, že využili ty možnosti, které dáváme jak Liberecký kraj, či stát, který financuje některá ochranná opatření. A samozřejmě druhá věc je, že vlastně i může být nějaký pokles početnosti některých těch jedinců, z těch predátorů.
1: V Libereckém kraji se vlci vyskytují minimálně od roku 2014. Potvrzené zprávy o jejich výskytu jsou z HKO Kokořínsko-Máchův v kraji, Jizerských i Lužických hor a taky Krkonoš. Fotbalisté Plzně hned na úvod nové ligové sezóny ztratili. V prvním kole doma překvapivě podlehli Liberci 1-3. A do finále tenisového turnaje WTA v Praze neprošla ani Barbora Krejčíková. Nasazená dvojka podlehla 18-leté Rakušance Lili Tagerové 7-6, 3-6, 6-7. A do finále se neprobojovala ani Tereza Valentová. Nasazená pětka podlehla v semifinále Ukrajince Darje Snigurové 6-7 a 3-6.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Neděle bude nejteplejší z celého týdne. Naměříme 27 až 32 stupňů. Ráno a dopoledne bude převládat polojasno až oblačno, postupně se může zatáhnout. Odpoledne ojediněle, večer místy čekáme přehánky nebo bouřky. To byly zprávy, naslyšenou opět za hodinu.
3: To nejlepší z muziky. Sobotní party mix Frekvence 1.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ministryně Mrázová dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Tour de France se zkrátí kvůli požárům a v neděli naměříme až 32 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. V květnu ministryně řekla, že na nákup parcely v Bílině na Teplicku jí peníze půjčila rodina. V majetkovém přiznání ale transakci neuvedla. Napsali to Seznam zprávy. Zatím nepravomocné uložení pokuty potvrdila serveru mluvčí města Most. Mrázová si chybu uvědomuje. Pokutu zaplatí a neodvolá se, řekla v reakci mluvčí rezortu. Do Česka se vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až na 36 stupňů Celsia. Neměly by to ale podle nich být tak extrémní vedra, jaká byla na konci června, kdy padl nový rekord, a to skoro 42 stupňů. Některé pražské městské části podpoří sociálně slabší rodiny, které nemají dostatek peněz na školní pomůcky nebo zájmové kroužky pro své děti. Vedle toho je dalším cílem projektu taky šetrnost k životnímu prostředí, uvedl mluvčí radnice Prahy 6 Marek Zeman.
2: Hlavním cílem projektu je vedle finanční pomoci rodinám také šetrnost k životnímu prostředí a snaha smysluplně využít aktovky a další školní pomůcky, které již někde splnily svoji funkci, ale jinde mohou ještě udělat radost a posloužit dál. Školní potřeby je možné přinést na radnici Prahy 6 vždy v pondělí a ve středu od 9 do 17 hodin. Ve stejných dnech a časech je možné si darované aktovky a školní pomůcky pro děti na radnici bezplatně vyzvednout.
1: Nedělní závěrečná etapa Tour de France bude zkrácena ze 133 na 89 kilometrů. Organizátoři se rozhodli ulevit záchranným složkám bojujícím s lesními požáry. A fotbalová Sparta má novou posilu. Norský útočník Jonathan Bruns, který doteď hrál za Rakův Częstochowa, podepsal na Letné víceletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Neděle bude nejteplejší z celého týdne. Naměříme 27 až 32 stupňů. Ráno a dopoledne bude převládat polojasno až oblačno. Postupně může být až zataženo a odpoledne ojediněle večer místy čekáme přehánky nebo i bouřky. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Policie obvinila z vraždy v Jablonci 35-letou ženu. Soudce ji poslal do vazby. Návrh starostů ohledně spoření pro mladé u vlády nejspíš neprojde a v neděli naměříme až 32 stupňů. U zpráv vás zdraví Kateřina Vavřínová. Z vraždy, která se stala ve čtvrtek odpoledne v jednom z bytových domů v Jablonci nad Nisou, kriminalisté obvinili 35-letou ženu. Soudce okresního soudu ji poslal do vazby, uvedla policie na síti X. S ohledem na věk účastníků a rodinu nebude policie k případu zveřejňovat jakékoliv další informace. Návrh opozičního hnutí STAN, kterým chce především motivovat mladé lidi ke spoření na důchod, narazí v pondělí zřejmě na nesouhlas vlády. Poslanci starostů například navrhují zvýšit státní podporu v prvním roce. Zaměstnavatel by navíc musel přispívat na penzi zaměstnanci, pokud by o to požádal a šetřil si taky sám. Podle návrhu stanoviska na vládním webu však již obdobnou problematiku uceleně řeší ministerstvo financí, a to v novele zákona o doplňkovém penzijním spoření. Škod způsobených vlky v Libereckém kraji letos v prvním pololetí výrazně ubylo.

0: chovatelé zřejmě svá stáda lépe chrání. Více řekl náměstek hejtmana Jiří Klápště.
1: Jednak ta opatření na ochranu těch stád jsou realizována ve větší míře, než byla dříve. To znamená, ty ploty záchytné a podobně, tak pomáhají ta stáda chránit. A ti chovatelé vlastně už pracují právě aktivně tak, aby předešli preventivně těm škodám. Takže tohle chci ocenit a poděkovat jim, že využili ty možnosti, které dáváme jak Liberecký kraj, či stát, který financuje některá ochranná opatření. A samozřejmě druhá věc je, že vlastně i může být nějaký pokles početnosti některých těch jedinců, těch predátorů.
0: V Libereckém kraji se vlci vyskytují minimálně od roku 2014. Potvrzené zprávy o jejich výskytu jsou z HKO Kokořínsko-Máchův v kraji, Jizerských i Lužických hor a taky Krkonoš. Fotbalisté Plzně hned na úvod nové ligové sezóny ztratili. V prvním kole doma překvapivě podlehli Liberci 1-3. A do finále tenisového turnaje WTA v Praze neprošla ani Barbora Krejčíková. Nasazená dvojka podlehla 18-leté Rakušance Lily Tagerové 7-6, 3-6, 6-7. A do finále se neprobojovala ani Tereza Valentová. Nasazená pětka podlehla v semifinále Ukrajince Darje Snigurové 6-7 a 3-6.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Neděle bude nejteplejší z celého týdne. Naměříme 27 až 32 stupňů. Ráno a dopoledne bude převládat polojasno až oblačno, postupně se může zatáhnout. Odpoledne ojediněle, večer místy čekáme přehánky nebo bouřky. To byly zprávy, naslyšenou opět za hodinu.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Frekvence. Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chybí. Život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Sobotní party mix Frekvence 1.
3: Vypadá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Ministryně Mrázová dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Tour de France se zkrátí kvůli požárům a v neděli naměříme až 32 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. V květnu ministryně řekla, že na nákup parcely v Bílině na Teplicku jí peníze půjčila rodina. V majetkovém přiznání ale transakci neuvedla. Napsali to Seznam zprávy. Zatím nepravomocné uložení pokuty potvrdila serveru mluvčí města Most. Mrázová si chybu uvědomuje. Pokutu zaplatí a neodvolá se, řekla v reakci mluvčí rezortu. Do Česka se vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až na 36 stupňů Celsia. Neměly by to ale podle nich být tak extrémní vedra, jaká byla na konci června, kdy padl nový rekord, a to skoro 42 stupňů. Některé pražské městské části podpoří sociálně slabší rodiny, které nemají dostatek peněz na školní pomůcky nebo zájmové kroužky pro své děti. Vedle toho je dalším cílem projektu taky šetrnost k životnímu prostředí, uvedl mluvčí radnice Prahy 6 Marek Zeman.
2: Hlavním cílem projektu je vedle finanční pomoci rodinám také šetrnost k životnímu prostředí a snaha smysluplně využít aktovky a další školní pomůcky, které již někde splnily svoji funkci, ale jinde mohou ještě udělat radost a posloužit dál. Školní potřeby je možné přinést na radnici Prahy.

0: 6, vždy v pondělí a ve středu od 9 do 17 hodin. Ve stejných dnech a časech je možné si darované aktovky a školní pomůcky pro děti na radnici bezplatně vyzvednout.
1: Nedělní závěrečná etapa Tour de France bude zkrácena ze 133 na 89 kilometrů. Organizátoři se rozhodli ulevit záchranným složkám bojujícím s lesními požáry. A fotbalová Sparta má novou posilu. Norský útočník Jonathan Bruns, který doteď hrál za Rakův Częstochowa, podepsal na Letné víceletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Neděle bude nejteplejší z celého týdne. Naměříme 27 až 32 stupňů. Ráno a dopoledne bude převládat polojasno až oblačno. Postupně může být až zataženo a odpoledne ojedinělé večer místy čekáme přehánky nebo i bouřky. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Hrajte o víc jak 50 tisíc korun.
0: 50 tisíc korun.
1: To je aktuální jackpot posledního slova na Frekvenci 1.
0: Třikrát denně máte možnost hádat poslední slovo.
2: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Rodina.
4: Destinace.
3: Mapa.
1: Uhodněte poslední slovo.
0: A berte jackpot přes 50 tisíc.
1: 50 tisíc korun.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Ale i hity legend popu.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy.
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr.
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Policie obvinila z vraždy v Jablonci 35-letou ženu. Soudce ji poslal do vazby. Návrh starostů ohledně spoření pro mladé u vlády nejspíš neprojde a v neděli naměříme až 32 stupňů. U zpráv vás zdraví Kateřina Vavřínová. Z vraždy, která se stala ve čtvrtek odpoledne v jednom z bytových domů v Jablonci nad Nisou, kriminalisté obvinili 35-letou ženu. Soudce okresního soudu ji poslal do vazby, uvedla policie na síti X. S ohledem na věk účastníků a rodinu nebude policie k případu zveřejňovat jakékoliv další informace. Návrh opozičního hnutí STAN, kterým chce především motivovat mladé lidi ke spoření na důchod, narazí v pondělí zřejmě na nesouhlas vlády. Poslanci starostů například navrhují zvýšit státní podporu v prvním roce. Zaměstnavatel by navíc musel přispívat na penzi zaměstnanci, pokud by o to požádal a šetřil si taky sám. Podle návrhu stanoviska na vládním webu však již obdobnou problematiku uceleně řeší Ministerstvo financí, a to v novele zákona o doplňkovém penzijním spoření. Škod způsobených vlky v Libereckém kraji letos v prvním pololetí výrazně ubylo. Chovatelé zřejmě svá stáda lépe chrání, více řekl náměstek hejtmana Jiří Klápště.
2: Jednak ta opatření na ochranu těch stád jsou realizována ve větší míře, než byla dříve. To znamená, ty ploty záchytné a podobně tak pomáhají ta stáda chránit. A ti chovatelé vlastně už pracují právě aktivně tak, aby předešli preventivně těm škodám. Takže tohle chci ocenit a poděkovat jim, že využili ty možnosti, které dáváme jak Liberecký kraj, či stát, který financuje některá ochranná opatření. A samozřejmě druhá věc je, že vlastně i může být nějaký pokles početnosti některých těch jedinců, z těch predátorů.
1: V Libereckém kraji se vlci vyskytují minimálně od roku 2014. Potvrzené zprávy o jejich výskytu jsou z HKO Kokořínsko-Máchův v kraji, Jizerských i Lužických hor a taky Krkonoš. Fotbalisté Plzně hned na úvod nové ligové sezóny ztratili. V prvním kole doma překvapivě podlehli Liberci 1-3. A do finále tenisového turnaje WTA v

0: Praze neprošla ani Barbora Krejčíková. Nasazená dvojka podlehla 18-leté Rakušance Lili Tagerové 7-6, 3-6, 6-7. A do finále se neprobojovala ani Tereza Valentová. Nasazená pětka podlehla v semifinále Ukrajince Darie Snigurové 6-7 a 3-6.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Neděle bude nejteplejší z celého týdne. Naměříme 27 až 32 stupňů. Ráno a dopoledne bude převládat polojasno až oblačno, postupně se může zatáhnout. Odpoledne ojediněle, večer místy čekáme přehánky nebo bouřky. To byly zprávy, naslyšenou opět za hodinu.

stromy a kolik je let. Mám prachy na měsíc,

0: Frekvenza 1.
1: I know what y'all thinking.

0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ministryně Mrázová dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Tour de France se zkrátí kvůli požárům a v neděli naměříme až 32 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. V květnu ministryně řekla, že na nákup parcely v Bílině na Teplicku jí peníze půjčila rodina. V majetkovém přiznání ale transakci neuvedla. Napsali to Seznam zprávy. Zatím nepravomocné uložení pokuty potvrdila serveru mluvčí města Most. Mrázová si chybu uvědomuje. Pokutu zaplatí a neodvolá se, řekla v reakci mluvčí rezortu. Do Česka se vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až na 36 stupňů Celsia. Neměly by to ale podle nich být tak extrémní vedra, jaká byla na konci června, kdy padl nový rekord, a to skoro 42 stupňů. Některé pražské městské části podpoří sociálně slabší rodiny, které nemají dostatek peněz na školní pomůcky nebo zájmové kroužky pro své děti. Vedle toho je dalším cílem projektu taky šetrnost k životnímu prostředí, uvedl mluvčí radnice Prahy 6 Marek Zeman.
2: Hlavním cílem projektu je vedle finanční pomoci rodinám také šetrnost k životnímu prostředí a snaha smysluplně využít aktovky a další školní pomůcky, které již někde splnily svoji funkci, ale jinde mohou ještě udělat radost a posloužit dál. Školní potřeby je možné přinést na radnici Prahy 6 vždy v pondělí a ve středu od 9 do 17 hodin. Ve stejných dnech a časech je možné si darované aktovky a školní pomůcky pro děti na radnici bezplatně vyzvednout.
1: Nedělní závěrečná etapa Tour de France bude zkrácena ze 133 na 89 kilometrů. Organizátoři se rozhodli ulevit záchranným složkám bojujícím s lesními požáry. A fotbalová Sparta má novou posilu. Norský útočník Jonathan Bruns, který doteď hrál za Rakův Częstochowa, podepsal na Letné víceletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Neděle bude nejteplejší z celého týdne. Naměříme 27 až 32 stupňů. Ráno a dopoledne bude převládat polojasno až oblačno. Postupně může být až zataženo a odpoledne ojedinělé večer místy čekáme přehánky nebo i bouřky. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.